0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jojo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do Strážnice jako poděkování, druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

vyvěšených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl

Kabous, Rivolovka, To zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takový 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.

0: Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malinovým benžem v 6/8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiň si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální.
1: Odpočiň si.

AG Fleci, respektive solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jak vystřižená. Jak asi víte, ozdoba z línského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věrodůstojnou oporu v úžasné muzikantce Petře Šany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji, je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah, stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je tu také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normálně lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení Přichází léto, jsou delší dny, z Markitána vypadne první poetická věta Dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru chybělo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasková partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázelo po každé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrt a odchlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova moderátor Václav Souček pojmenoval

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Snídám a piju horký čaj. Dívám se na koně a stáj. Chladné ráno senem provoněné je němé. Zlaté slunce nad lesem, dívka s malým černým psem dovádí

krásně voní les. Na stráni kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

Takhle hezky o létu zpívá na Rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto, to je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

pod náměstím míru, odborník na míjení osudů a snů. A přesto stojí za to nepostrácet víru, že jednou potkáme se s ním anebo s ní, že

než rozbouřené moře, od které ty vítr žene na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe, marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit, pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe.

hradských lukách, vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní vždyť víš. How about today, tomorrow maybe? Budem si blíž. Zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No about today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Čas jako blázen ulít a vychr dávno přestal vál.

0: A já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru. Teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpěvačkové sestavě Sýšou. Tak snad to stihnem. Jako úvod do léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznějších teplotách, doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proši, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
6: Ondřej Kepka.
5: Nadechla se. Nebo lžu?
6: Je ne, prázdně. Ne, jsem to já. Ano,
5: a je prázdninově naladěn, Ondra?
6: Ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
5: Jo, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
6: Výborně.
5: Takový je princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
6: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní humoriáda, stále ještě černová, ale už prázdninová, letní, a s Ondřejem Kepkou, a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček.
2: No, vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
2: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že je jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říkal, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jo, on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten
0: až
1: pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A zezadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Číslo do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lovej Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si je dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si je dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No, kdo ti je propíchne?
8: Tak, ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má náušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To je nápad. Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, Nasadíš na ušnici, no tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
9: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo... Co? O trošku vejš.
9: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
8: No,
7: tak dobrý.
8: No, takhle dobrý. By to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
8: Já si vemu ještě trochu ty slivovice.
7: Ne, pij, vždyť se netrefí.
8: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže je vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stáli jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.
2: Ano.
10: Ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak, to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé, jaksi, mé mechanice podpisu. No já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo. To byla pro ní banalitka, ale to pak jsem jednou porazil na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
2: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Breitnerovou v Muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned zpočátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která věla na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových Lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudruhu Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje?
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. Ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváre.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak?
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: To, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo. Takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
1: Vím, že ty máš nějakou výstavu?
2: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít kolik.
1: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal třeba, myslím, že něco i od moře, Dolomity,

proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a díky. Pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka

0: skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
1: Já myslím, že jo, 2/3 hlasů byly pro ně, tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
2: A učně nemáte?
3: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
2: A můžete nám zase sdělit důvod?
3: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
2: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
3: Sestavoval nám dlažbu. A kolem ještě dělal blesky.
2: Soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Teď jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
3: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací, dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
2: Dopadlo to jak?
3: Katastrofálně.
2: Tak to popište nějak.
3: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
2: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
3: Dlažku i kameny.
2: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
3: Většina dozad.
2: A vy jste byl zraněn také dozad?
3: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
2: Vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
3: No konečně hovoříte rozumně. Vězte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
2: A je nějaké řešení?
3: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
2: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
3: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebik dechťák?
2: Ano, přesně tak.
3: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
2: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
3: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
2: Vy si zpíváte kterou?
3: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
2: A zpíváte dlouho?
3: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
2: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
3: Ne, no ty budeme zpívat.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A ctíneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04, nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlka, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 7:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, jo?
4: Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu. Skoč mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety, Pepa.
6: Jaký cigaret?
5: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
6: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připrav mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Já už
6: jsem to teď. Člověk má nit a potom takhle někdo. Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Polivku už máš na stole.
6: Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo? Sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, přednes referátor není jako umí nádobí.
5: Ne.
6: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
6: Tu polivku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
6: Tak připrav mě, vykartáčuji světle žaty.
5: Jo, já vykartáčuji tu polivku.
6: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
6: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
6: Já se tě poslíchám, školik je hodně, podívej se
5: na to, pojďte hodná.
6: Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, máš říci, už mi říci, no. No tak, moment, já tady mám
5: tu druhou,
6: no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pál.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ústavní soud dnes rozhodne o rozdělování daní krajům. V Rožnově pod Radhoštěm jezdí nově mikrobus na zavolání. Na jeden den se dnes Bohumíně otevře antikvariát pod širým nebem. Dnes bude v regionu polojasno odpoledne s možností silných bouřek. Máme podrobnosti, vítejte u zpráv s Lenkou Blažejovou. Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina senátorů. Vadí jim, že zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech bez toho, aby zohledňoval třeba demografický vývoj. Moravskoslezský hejtman Josef Bělica z Hnutí ANO upozorňuje, že kraje potřebují stabilitu.
2: V případě, že by tomu návrhu ústavní soud vyhověl, tak to destabilizuje systém kraje. Samospráv, protože by bylo nejasné, jakým způsobem by byly od příštího roku financovány kraje. Projevilo by se to úplně všude, pokud bychom nevěděli, kolik budeme mít na krajskou samosprávu peněz, tak by to samozřejmě mohlo znamenat kolaps krajských samospráv.
0: O předčasný důchod si loni požádala oproti předchozím letům jen třetina lidí, vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí a třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000 lidí. Správa si to vysvětluje změnou pravidel v roce 2022. I přes krácení měli lidé díky valorizacím i o několik tisíc korun vyšší důchody než nové řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. Předčasný odchod do důchodu už tak výhodný nebyl a to se projevilo v počtu žádostí o něj. V Rožnově pod Radhoštěm a v sousedním Dolní Bečvě jezdí ode dneška nová poptávková doprava. Mikrobus pro 8 lidí zastaví na 230 místech ve městě. Za jednu jízdu zaplatí cestující 15 korun. Levnější jízdné za 10 korun mají děti a seniori s rožnovskou seniorskou kartou. Jak si můžou objednat svezení, když nemají chytrý telefon, vysvětluje mluvčí města Adela Kousalová.
3: Jízdu seniorům objednají také naše pracovnice infocentra, a to až 7 dní dopředu. Ti pak zaplatí přímo u řidiče platební kartou. Zakoupit si ale mohou předem také papírovou kartičku na 5 jízd, i ta je k dostání v informačním centru.
0: Bohumínská městská knihovna dnes lidem nabídne knížky za symbolickou cenu. Antikvariát pod širým nebem otevře na náměstí TG Masaryka. V nabídce bude literatura pro děti i pro dospělé, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Letos se na pultech objeví kolem 3000 titulů nejrůznějších žánrů, včetně časopisů a plakátů. Základní sazba je nastavená na 10 korun za kus, za ní se bude prodávat většina publikací, pouze zánovní a hodnotnější tituly budou jako obvykle o něco dražší, ale stále půjde o symbolické částky.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, odpoledne postupně zataženo a na většině území přehánky a místy i bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty dnes 27 až 31 stupňů, v Beskydech kolem 24 a v Jeseníkách kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ranní provoz je zatím klidný, bez nehod. V případě komplikací v regionu volejte linku Zelené vlny na telefonním čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je tady první červencový den roku 2026. To, co posloucháte, to je Český rozhlas Ostrava a právě začínající ranní čtyřhodinovka, kterou nazýváme Dobrým ránem. Dnes tedy tímto programem budou provádět Lenka Blažová a Petr Soukup. My oba přejeme příjemný a pohodový den a dobrý poslech. Začínáme hudebně, jako vždy, a dnes se skupinou Olympic.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Dosud největší ročník ve 12-leté historii slibují organizátoři ostravského festivalu Beats for Love. Hned na úvodní večer zařadili největší hvězdu skotského DJ a producenta Calvina Harrise. Do moravskoslezské metropole už se sjíždí desítky tisíc fanoušků elektronické hudby z celé střední Evropy. A my se k tomuto tématu podrobněji vrátíme krátce před 17:30. Teď si totiž připomeneme historii, které se týká dnešní datum 1. července.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardy válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes milion vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
4: Bože, takový váhý večer.
3: Student Kroupa.
5: Tak co s vámi, chlapče?
3: Šplhoun Hujer.
6: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku blesku.
3: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
5: No nepotěšil jste mne.
3: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
6: Nyní jsem s těma do Humpolce.
3: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
7: Řidič, ten tvrdý chleba má.
3: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.

0: počasí.
1: I dnes bude vedro, ale pozor, můžeme i zmoknout. Nejprve aktuální pohled do regionu, všude na severní Moravě a ve Slezsku je v tuto chvíli slunečné počasí. Pojďme k teplotám ve Frýdku-Místku, už teď 23 stupňů Celsia, o něco jižněji ve Frenčnátě pod Radoštěm teď naměříte 20 stupňů. Prognóza na první červencový den hovoří o tom, že bude zpočátku polojasno, odpoledne se ale postupně zatáhne a na většině území očekávejme přehánky, případně i bouřky mohou být velmi silné, pozor na to. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, v Beskydech naměříte okolo 24 a v Jeseníkách na Hřebenech okolo 20 stupňů.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jedna ze starších nahrávek kapely Opět a Radeček, píseň Praha, teď je ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 5:21. Ostrava hostí hudební svátek pro příznivce elektronické hudby. Festival Beats for Love hlásí, že má téměř vyprodáno. Do areálu v Dolních Vítkovicích míří 10 000 lidí a připravuje se na ně celé město, včetně hromadné dopravy, která musí pro návštěvníky fungovat i během letních výluk.
1: Skotský DJ Calvin Harris je autorem písní pro ty největší popstars, jako je Dua Lipa nebo Rihanna. Pro Ostravu chystá velkolepou show hned na úvodní večer Beats for Love.
2: Do Evropy jezdí opravdu zřídka. Naposledy tady byl tak, nevím, 15 let zpátky. A letos ho máme tady hnedka první den, takže čekáme opravdu obří zájem a doufáme, že všechno klapne s tím počasím.
1: Říká produkční festivalu Magdaléna Pastrňáková s tím, že areál je připravený na horko i na bouřky. S tím můžou návštěvníci hledat i mezi novými originálními dekoracemi. Třeba ostravská sci-fi verze kamenného kruhu v anglickém Stonehenge.
2: Bude kolem něho hromada dýmů, mlhy, světel. Letos obecně si hodně hrajeme se světly, takže se snažíme ten areál hodně rozsvítit, hodně podpořit tu atmosféru, ať má každá z těch zón tematických prostě svoji nezaměnitelnou atmosféru a chuť.
1: Jedním z nových zážitků bude i postapokalyptická vesnice uprostřed areálu. Dokonalé kulisy konce světa zabydlí herci v kostýmech. Podle principála ze souboru Konvoj Petra Vaňka nechtějí děsit, ale bavit a vyrazí i mezi návštěvníky.
3: Nás uvidí v pohybu, uvidí, uslyší ty stroje, budeme dělat nějaký hluk, budeme bubnovat a bude to vypadat prakticky jako tažení na dobití dalšího města nebo cizího ležení. Cesta za zdroj, dalo by se říct.
1: Zazní spousty rytmů a žánrů a během festivalu symbolicky ožije i vyhaslá Vysoká Pec. Aby se 10 000 návštěvníků dostali vždy tam, kam potřebují, posílí dopravní podnik Noční spoje. Tramvají bude v noci jezdit mnohem víc a taky výluky kvůli opravám kolejí a podchodů si dají do neděle přestávku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Jsou tady krátké zprávy, u mikrofonu je Lenka Blažejová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Ostravská MHD jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Některé spoje jsou omezené. Dopravu v krajském městě stále komplikují taky výluky a chystají se i další. Už v neděli začnou po objížďkách jezdit autobusy mezi zastávkou Křižíkova a Hornickým muzeem. Kvůli rekonstrukci podjezdu pod železniční tratí v Hlučínské ulici. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška použít už jen výjimečně. Například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků rtuti na pacienty i na životní prostředí. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, o 3 méně než loni. I přesto to je dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. V bývalém obchodním domě Prior v Krnově začala druhá etapa rekonstrukce. Zaměří se na modernizaci prodejní plochy a technické infrastruktury. Obchodní dům by se měl veřejnosti znovu otevřít v září společně s novou pobočkou České pošty. Na cyklistické Tour de France budou debutovat Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Pavel Wittner pojede slavný závod po loňské premiéře po druhé. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku polojasno, odpoledne postupně zataženo a na většině území přehánky, místy i bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální dopravní nehodu teď máme hlášenou z Vřesiny. V tamní lesní ulici havarovalo osobní auto a čeká na odtažení. Dejte na to pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Dnes je středa, po 10. tedy po 11. hodině budeme vysílat pořad host Českého rozhlasu Ostrava. Kdo k nám přijde? To uslyšíte po nahrávce od Damiens a Heleny Vondráčkové.

0: Tolik Helena Vondráčková, 5 hodin 40 minut. Našem dnešním dopoledním hostem bude Eva Ježíková, která nás pozve do Valašského Meziříčí. Tam už více než 20 let funguje dětský pěvecký sbor Mibi Dizo. Nedávno se potkal na pódiu třeba i s Davidem Kollerem a natáčeli i u nás v Českém rozhlase Ostrava. O sborovém zpěvu jako o disciplíně, vášni, poslání i radosti bude ten dnešní rozhovor, který vám Kateřina Huberová nabídne 10 minut po 11. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. She's crazy like a fool.

0: počasí.
1: My jsme zatelefonovali do Ostravského hydrometeorologického ústavu. Eva Richtáriková na lince, přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to právě teď vypadá.
2: Oblačnost je velmi různorodá, jsou lokality, kde je i polojasno, ale naopak někde je i zataženo a na Rýmařovsku se vyskytuje je přeháňka nebo bouřka. Jinde už přeháňky nejsou, ale prošly i Moravskou branou ráno slabé bouřky. Teploty se pohybují mezi 23 až 19 stupni Celsia, takže máme za sebou opět další teplou noc a vítr fouká pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Jen v těch bouřkách na Rýmařovsku může přechodně i zesilovat.
1: Jaký tedy s ohledem na počasí budeme mít první červencový den?
2: Dnes bude upršený, očekáváme četné přeháňky a také i velmi silné bouřky. V dopoledních hodinách ještě nebudou tolik četné, přechodně může být i polojasná obloha a bouřky přejdou pouze přes to Rýmařovsko dále k severovýchodu a během dopoledne už by měl být jinak od srážek poměrně klid. Odpoledne, ale už během těch brzkých odpoledních hodin budou naskakovat další přeháňky a jak už jsem zmínila i velmi silné bouřky, tam očekávejme přívalové srážky, mohou se vyskytnout i kroupy kolem 2 cm a také silný nárazovitý vítr. Během dne ještě stihnou vystoupit teploty na 27 až 31 stupňů Celsia. V Beskydech se budou pohybovat kolem 24 a v Jeseníkách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne se s frontou změní na mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách bude dále zesilovat.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme očekávat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci ještě budou doznívat bouřky, případně přeháňky. Během noci srážky budou přecházet už jen do deště, který postupně bude slábnout a utichat. Od západu pak budou srážky definitivně ustávat a také se bude protrhávat oblačnost. Teploty v noci klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia. Vítr povane ještě mírný, severozápadní, severní 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách může stále i zesilovat, ale během noci už potom částečně zeslábne. Během zítřejšího dne už očekáváme klidné počasí s výrazně nižšími teplotami. Ráno ještě na východě může doznívat déšť a může být zvětšená oblačnost, ale jinak převáží polojasná obloha, večer přechodně i jasno a teploty během dne budou mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 17 stupňů Celsia a vítr povane mírný severních směrů rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude dále slábnout.
1: Vše podstatné o počasí nám pověděla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, přejeme pěkný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: na kožuch. Nachý je Richard Miller teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. I dnes odpoledne po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. U mikrofonu bude houslový virtuos Pavel Šporcl. Budeme poslouchat i to, jestli na svých koncertech prokládá klasický repertoár rockovými skladbami.
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu.
0: Já připomenu, že celý rozhovor s Pavlem Šporclem si můžete poslechnout krátce po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátký zpravodajský souhrn u mikrofonu Lenka Blažejová.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Městská policie Ostrava zvyšuje na léto dohled v okrajových částech města. Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Vypálení ovocného destilátu podražilo. Bude opět velmi teplo, ale čekáme i silné bouřky. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Na okrajové části Ostravy bude dohlížet více strážníků. V letních měsících tam totiž častěji dochází ke krádežím a vandalismu. Pokud si lidé všimnou nezvyklého chování lidí, měli by kontaktovat policii, říká mluvčí ostravských strážníků Helena Badurová.
3: Jedním z nejúčinnějších opatření je nezanechávat cenné předměty na viditelných místech. Kola, nářadí, elektrospotřebiče, grily a další věci by měly být uloženy mimo dosah zraku, ideálně v uzamčených prostorách. Stejně tak je důležité vozidla vždy uzamykat, a to i v případě, že jsou parkována na soukromém pozemku.
1: Primátor Karviné Jan Wolf, zvolený za SocDem, obviněný v korupční fotbalové aféře, se vrátil do úřadu. Potvrdila to mluvčí magistrátu Monika Danková. Policie předminulý týden po Wolfovi vyhlásila pátrání. Učinila tak v době, kdy byl na plánované dovolené v Chorvatsku, což podle něj policie věděla. Po návratu primátor minulý týden přišel na policii, která ho zadržela. Státní zastupitelství kvůli obavě z ovlivňování svědků a maření vyšetřování žádalo o jeho vzetí do vazby. Soud to odmítl. Majitelé psů v Česku mají ode dneška novou povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, říká veterinářka Kristýna Šrámková.
4: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne. Musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
1: V Česku začala sezona pěstitelského pálení. Za vypálení ovocného destilátu si letos lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně. Pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
5: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, odpoledne postupně zataženo a na většině území kraje přehánky a místy i bouřky, i velmi silné. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na horách v Beskydech kolem 24 a v Jeseníkách kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální dopravní varování z Ostravska ve Vřesině. V tamní lesní ulici havarovalo osobní auto a čeká na odtažení, tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Lenka Blažová a Petr Soukup, máme na starosti dnešní první červencové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava a podle tradice krátce po šesté budeme gratulovat těm, kteří mají svátek. V kalendáři dnes je napsáno jméno Jaroslava, což je ženská podoba mužského křestního jména Jaroslav. Vzniklo ze slov jary, to znamená prudký a silný, a také slav, čili slavit. Jedná se tedy o ženy, které jsou slavné svou silou. Tak milé Jarči a Jarušky, přejeme vám pěkný sváteční den a Michal Hrůza bude zpívat jen pro vás.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, slad

0: programu Českého rozhlasu Ostrava. Jsme teď poslouchali kapelu Blondie, přesný čas 6 hodin a 11 minut. 3,5 milionu korun toto chce Jablunkov od firmy, která opravovala školní jídelnu. Podle města firma nedodržela termín dokončení stavby a radnici také vznikla škoda. Musela totiž pro děti zařídit náhradní obědy. K tomuto tématu máme pro vás připravenou reportáž. Nabídneme ji za 10 minut. Teď se bude cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. S výdechem se předkloníme, pány vtlačíme vzad, kolena mírně pokrčená, trup téměř v rovině s podlahou. Opět s výdechem vytáhneme paže vpřed před hlavu a stáhneme zpět po oblouku stlačením lopatek. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Bude opět velmi teplo, ale můžeme také zmoknout. Pojďme se mrknout, jak to aktuálně s počasím na severní Moravě a ve Slezsku vypadá. Je většinou slunečno, místy může být více oblačnosti. Co se teplot týče, v Ostravě teď 21,5 stupně Celsia, míříme trochu západněji, v městě Albrechticích na Bruntálsku teď 20 stupňů. Prognóza na dnešek říká, že první červencový den bude zpočátku polojasný, odpoledne se ale postupně zatáhne a na většině území kraje musíme očekávat přehánky, místy i velmi silné bouřky. Teploty ale vysoké, 27 až 31 stupňů, na horách v Beskydech okolo 24, v Jeseníkách okolo 20 stupňů.

0: Dnešní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 21 minut míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do Jablunkova. Město chystá žalobu na stavební firmu, která opravovala školní jídelnu. O postupu rozhodli na posledním jednání zastupitelé. Podle radnice firma nedodržela termíny, některé části budovy pak nejsou kvalitně postavené. Jablunkov proto přišel o miliony.
1: Projdeme se tady nekdo. Tady vznikající vás prasklíny, no, na ty podlaze, jo. No, teď tam tady některých místech, takže to je ten spor, který vlastně
2: s lidoveckým starostou Jiřím Hamrózem procházíme novou kuchyní. Školní jídelna na Lesní ulici zásobuje obědy i místní polskou školu, tak i charitu a cizí strávníky. Denně jde o tisícovku jídel. Rekonstrukce budovy měla skončit v květnu minulého roku. Stavba se ale protáhla až do konce loňského srpna. Pokračuje starosta Jiří Hamrózy.
3: My jsme za tu dobu museli dovažet jídlo externí firmou, takže toto jsme museli doplatit z vlastních zdrojů.
2: Městu tak vznikly další náklady, které chce, aby firma zaplatila. Radnice reklamuje taky špatně provedené části. Stavební firma odmítá, že by za nedodržení termínu nesla odpovědnost pouze ona sama. Nedostatky byly hlavně v projektové dokumentaci, říká za firmu Jaroslav Zovada.
4: Já jsem za 30 let praxe nezažil tak špatný projekt, jako pokud máte 5 změnových listů a 30 rozpočtových změn a ten jeden rozpočet třeba má i 30 položek.
2: Firma pak měla provést i další práce, které město proplatilo. Firmě už ale zastupitelstvo neschválilo další čas, aby vše stihla. A právě proto nedodržela termíny.
4: My kdybychom postupovali podle smlouvy, tak věřím, že ta jídelna by byla tak za 2 roky, možná za 3.
2: Město Jablunkov bude po firmě vymáhat pokutu za nedodržení termínu a taky náhradu škody za náhradní obědy. Celkem jde o skoro 3,5 milionu korun. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: O kapele Beatles Lenka Blažiová a krátký zpravodajský souhrn.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Okresní soud v Bruntále se bude dnes zabývat kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která je podle obžaloby podezřelá, že ovlivňovala veřejnou zakázku tohoto státního podniku. Je možné, že soudce dnes vynese rozsudek. Ve vězení může žena strávit až 8 let. Experti z Evropské unie kritizují přesun agend lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávní agendy v Česku. Čtyřem čerpacím stanicím na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji včera skončily smlouvy a provozovatelé je musí vyklidit. Jak potvrdil Jan Rídl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, týká se to často využívaných pump v Klimkovicích a v Ražném v obou směrech. Firmy podle něj nepodepsaly nové dohody a teď se chystá výběr nových provozovatelů. Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit národní daně z dovozu levných balíčků ze zemí mimo Unii, informovala o tom Evropská komise. Dnes končí evropský bezcelní režim pro zboží z internetu dovezené v malých zásilkách přepočtu do částky 3640 korun. Nový celní poplatek je asi 70 korun za každou položku. Lidé budou mít o víkendu výjimečnou příležitost prohlédnout si zámek v Ostravě Vítkovicích. Na komentovaných prohlídkách v 9, v 10.30 a ve 12 hodin se mohou v sobotu 4. a taky v neděli 5. července seznámit s historií zámku. Počasí bude polojasné, odpoledne zatažené s přehánkami a mohou se objevit i silnější bouřky s přívalovým deštěm, silnými nárazy větru a kroupami. Teploty dnes kolem 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Oprava mostu omezuje provoz na silnici první třídy číslo 11 v Malé Štáhli na Rýmařovsku. Jezdí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce v tomto místě kraje potrvají do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 39 minut doposlouchali jsme Lenku Filipovou a teď vám povím, o čem bude dnešní dopolední vysílání mezi 9 a 10 hodinou. V magazínu Křížem krajem zamíříme do Zálužného na Vítkovsku. Vydáte-li se po naučné stezce dědictví Břidlice od Bílé holubice v Mořinkách, dojdete na kopec nad potokem Horník. No a právě tam se za historií těžby Břidlice vydali i znalec místní historie a průvodce Petr Zahnáš z naší redaktorkou Romanou Kubicovou. Výsledek toho jejich putování přiblížíme právě dnes, 10 minut po 9. hodině. Teď pro vás mám kapelu Bee Gees, nahrávku Stayin' Alive a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: My jsme zatelefonovali do Ostravského hydrometeorologického ústavu. Eva Richtáriková na lince, přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to právě teď vypadá.
2: Oblačnost je velmi různorodá, jsou lokality, kde je i polojasno, ale naopak někde je i zataženo a na Rýmařovsku se vyskytuje je přeháňka nebo bouřka. Jinde už přeháňky nejsou, ale prošly i Moravskou branou ráno slabé bouřky. Teploty se pohybují mezi 23 až 19 stupni Celsia, takže máme za sebou opět další teplou noc a vítr fouká pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Jen v těch bouřkách na Rýmařovsku může přechodně i zesilovat.
1: Jaký tedy s ohledem na počasí budeme mít první červencový den?
2: Dnes bude upršený, očekáváme četné přeháňky a také i velmi silné bouřky. V dopoledních hodinách ještě nebudou tolik četné, přechodně může být i polojasná obloha a bouřky přejdou pouze přes to Rýmařovsko dále k severovýchodu a během dopoledne už by měl být jinak od srážek poměrně klid. Odpoledne, ale už během těch brzkých odpoledních hodin budou naskakovat další přeháňky a jak už jsem zmínila i velmi silné bouřky, tam očekávejme přívalové srážky, mohou se vyskytnout i kroupy kolem 2 cm a také silný nárazovitý vítr. Během dne ještě stihnou vystoupit teploty na 27 až 31 stupňů Celsia, v Beskydech se budou pohybovat kolem 24 a v Jeseníkách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne se s frontou změní na mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách bude dále zesilovat.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme očekávat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci ještě budou doznívat bouřky, případně přeháňky. Během noci srážky budou přecházet už jen do deště, který postupně bude slábnout a utichat. Od západu pak budou srážky definitivně ustávat a také se bude protrhávat oblačnost. Teploty v noci klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia. Vítr povane ještě mírný, severozápadní, severní 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách může stále i zesilovat, ale během noci už potom částečně zeslábne. Během zítřejšího dne už očekáváme klidné počasí s výrazně nižšími teplotami. Ráno ještě na východě může doznívat déšť a může být zvětšená oblačnost, ale jinak převáží polojasná obloha, večer přechodně i jasno a teploty během dne budou mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 17 stupňů Celsia a vítr povane mírný severních směrů rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude dále slábnout.
1: Vše podstatné o počasí nám pověděla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, přejeme pěkný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Naším středečním hostem bude sbormistryně a zpěvačka Eva Ježíková. Ve Valašském Meziříčí vede dětský pěvecký sbor Mibidizo, který zpíval i s Davidem Kolerem a nedávno natáčel v Českém rozhlase Ostrava. O sborovém zpěvu jako o vášni, disciplíně i poslání řekne více v rozhovoru Kateřiny Huberové.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut nás dělí od 7 hodiny raní, správný čas nabídnout pár pozvánek. Od července je v areálu Dolu Michal v Ostravě zpřístupněna nová část prohlídkové trasy. Návštěvníci budou moci nově nahlédnout do kanceláře závodního, sekretariátu a kanceláře hlavního inženýra. Tyto prostory přibližují administrativní a řídící zázemí dolu. Kontaktní pracoviště úřadu práce v Bruntále se zapojilo do akce Den pro své zdraví, kterou pořádá zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Akce se lze zúčastnit od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Je otevřená široké veřejnosti. Můžete se mimo jiné dozvědět, jak jste na tom s cukrem, cholesterolem, změří vám krevní tlak a poradí, jak třeba pečovat o zuby. A na náměstí Ostrava jich zavítá Strážkyně galaxie. Zábavná vesmírná show pro malé astronautky a astronauty nabídne kouzla, vesmírné soutěže, jako třeba jízdu v létajícím talíři anebo přenášení meteoritu. Pokud se děti chtějí zabavit, měli by dorazit na 15. hodinu.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Praktičtí lékaři budou moct předepisovat ode dneška více léků než doteď. Může začít kampaň před senátními a komunálními volbami. Budou 9. a 10. října. Začíná festival Beats for Love. V Ostravě vystoupí přes 500 DJů. Bude polojasno, odpoledne zataženo a čekáme i velmi silné bouřky. Teploty dnes kolem 30 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno. V Ostravě, Karviné a Frýdku Místku byla včera odpoledne smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Večer ji meteorologové odvolali. Smogová situace souvisela s extrémním horkem. Přízemní ozón vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidu dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší mohou lidé pociťovat pálení očí i nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi. Praktičtí lékaři mohou ode dneška nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidé tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
2: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
0: Kampaň před říjnovými volbami může začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit více než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. V Ostravě právě dnes začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Na Beats for Love už dnes večer vystoupí například jeden z nejznámějších světových DJů, Calvin Harris.
3: Skotský DJ Calvin Harris je na hudební scéně téměř čtvrt století a za tu dobu nasbíral 31 hudebních cen, včetně Grammy. Patří mezi producenty, kteří vytvářejí takzvané letní hity. Spolupracoval například s Katy Perry nebo Rihannou. Na Beats for Love až do pozdního sobotního večera vystoupí 550 interpretů, mezi nimi například i americký DJ Marshmallow nebo švédský hudebník Alesso. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Počasí. Dnes bude v kraji polojasno, odpoledne postupně zataženo a na většině území přehánky a místy i bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 31 stupňů, v Beskydech do 24 a v Jeseníkách kolem 20 stupňů. Slabý vítr v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně dejte pozor, v Brušperku ve Fričovické ulici se začala opravovat kanalizace a omezení v provozu tam bude platit do soboty 4. července.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jak už jste slyšeli ve zprávách, v Ostravě začíná jeden z největších tanečních festivalů v Evropě, Beats for Love. My se mu budeme podrobněji věnovat krátce před 7:30. Ještě předtím tady budou ale dobré rady a nápady, které nám naservíruje Artur Kubica ve svém okénku Dvakrát měř jednou řeš. Dnes s ním budeme likvidovat molice, ale ještě předtím muzika, Václav Neckář a nebo třeba sourozenci Nedvidovi. Přejeme pěkné ráno.

0: sebe.
1: Jak už asi víte, Ostrava hostí hudební svátek pro příznivce elektronické hudby. Festival Beats for Love hlásí, že má téměř vyprodáno. Do areálu v Dolních Vítkovicích míří 10 000 lidí a připravuje se na to celé město. My vám k tomu řekneme mnohem více krátce před 7:30. Teď se svými dobrými radami do vysílání přichází Artur Kubica.
2: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Potřebujete se zbavit molice skleníkové a vlaštovičníkové? Pak si na zahradě vysázejte axamitníky, jinak řečeno afrikány. Jasně zbarvené žluto-oranžové květiny, které bývají často v zahradnictví na prodej s dovětkem, že odpuzují škůdce, takže vám ochrání třeba zeleninu. Nedá se na ně sice spoléhat úplně stoprocentně, protože účinek axamitníku je omezený, přesto víme, že působí dobře jako ochrana před rozličnými půdními červy, jako jsou například háďátka. Ekologicky zaměření zahradníci nicméně často říkají, že dosáhli úspěchu v boji s molicí skleníkovou a vlaštovičníkovou především tak, že vysázeli, jak už jsem říkal, záhony plné afrikánů s hustými načechranými kvítky. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Po ránu na severní Moravě a ve Slezsku přibývá oblačnosti, co se teplot týče. V Karviné už teď 25, na Slezské Hartě, na Bruntálsku teplota 19 stupňů Celsia. Prognóza od meteorologů hovoří o tom, že bude zpočátku polojasno, nicméně těch mraků bude přibývat, až se úplně zatáhne, a na většině území našeho kraje musíme počítat s přeháňkami, případně i silnými bouřkami. Teploty ale vysoké, 27 až 31 stupňů v nížinách, na v horách, v Beskydech okolo 24, v Jeseníkách trochu méně, okolo 20 stupňů.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dosud největší ročník ve 12-leté historii slibují organizátoři ostravského festivalu Beats for Love, který právě dnes začíná. Do areálu v Dolních Vítkovicích míří 10 000 lidí a připravuje se na to celé město, včetně hromadné dopravy. Ta musí pro návštěvníky fungovat i během letních výluk.
1: Skotský DJ Calvin Harris je autorem písní pro ty největší popstars, jako je Dua Lipa nebo Rihanna. Pro Ostravu chystá velkolepou show hned na úvodní večer Beats for Love.
2: Do Evropy jezdí opravdu zřídka. Naposledy tady byl tak, nevím, 15 let zpátky. A letos ho máme tady hnedka první den, takže čekáme opravdu obří zájem a doufáme, že všechno klapne s tím počasím.
1: Říká produkční festivalu Magdaléna Pastrňáková s tím, že areál je připravený na horko i na bouřky. Stín můžou návštěvníci hledat i mezi novými originálními dekoracemi. Třeba ostravská sci-fi verze kamenného kruhu v anglickém Stonehenge.
2: Bude kolem něho hromada dýmů, mlhy, světel. Letos obecně si hodně hrajeme se světly, takže se snažíme ten areál hodně rozsvítit, hodně podpořit tu atmosféru, ať má každá z těch zón tematických prostě svoji nezaměnitelnou atmosféru a chuť.
1: Jedním z nových zážitků bude i postapokalyptická vesnice uprostřed areálu. Dokonalé kulisy konce světa zabydlí herci v kostýmech. Podle principála ze souboru Konvoj Petra Vaňka nechtějí děsit, ale bavit a vyrazí i mezi návštěvníky.
3: Nás uvidí v pohybu, uvidí, uslyší ty stroje, budeme dělat nějaký hluk, budeme bubnovat a bude to vypadat prakticky jako tažení na dobytí dalšího města nebo cizího ležení. Cesta za zdroj, dalo by se říct.
1: Zazní spousty rytmů a žánrů a během festivalu symbolicky ožije i vyhaslá vysoká pec. Aby se 10 000 návštěvníků dostali vždy tam, kam potřebují, posílí dopravní podnik Noční spoje. Tramvají bude v noci jezdit mnohem víc a taky výluky kvůli opravám kolejí a podchodů si dají do neděle přestávku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil a Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to uslyšíte od Lenky Blažejové.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Poslance dnes čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů. Například zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude i o tom, zda se omezení dotkne poslanců s přednostním právem. Řidiči v Krásném poli u Ostravy využívají nový kruhový objezd. Nahradil křížení Opavské a Družební ulice. Stavbaři museli posílit i podloží původní cesty. Po více než dvou měsíční uzavírce je místo opět volně průjezdné. Bezplatné poradenství s hledáním nebo změnou práce nabízí nové kariérní centrum Slezské Ostravy. Poradnu se třemi odbornicemi na pracovní trh otevřela radnice na Gagarinově náměstí. Je třeba se předem objednat, kontakty lidé najdou na webu Slezské Ostravy. V Opavě Vávrovicích je znovu otevřený dům služeb. Je to jedna z posledních budov v této městské části, která čekala na kompletní rekonstrukci po záplavách v roce 2024. Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou ode dneška používat už jen výjimečně, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Česká republika se tak přidává ke zbytku Evropské unie, kde zákaz platí už od ledna. Počasí v regionu bude nejprve polojasné, ale postupně zataženo a regionem mají projít silné bouřky a déšť. Teploty dnes kolem 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V nádražní ulici v Kravařích se dá projet pouze kyvadlově jedním jízdním pruhem. Připravte se proto na zdržení. Omezení bude do konce prázdnin.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Bývalá má Pavel Bobek, posloucháte Český rozhlas Ostrava a je 7 hodin 40 minut. Míříme do Jablunkova, město chystá žalobu na stavební firmu, která opravovala školní jídelnu. O postupu rozhodli na posledním jednání zastupitelé. Podle radnice firma nedodržela termíny, některé části budovy pak nejsou kvalitně postavené. Jablunkov přišel o miliony.
1: Projdeme se tady tady vznikající praskliny, jo, na ty podláze předraz, jo, a teď za tady v některých místech, takže to je ten spor, který vlastně
2: s lidoveckým starostou Jiřím Hamrózem procházíme novou kuchyní. Školní jídelna na Lesní ulici zásobuje obědy i místní polskou školu, taky charitu a cizí strávníky. Denně jde o tisícovku jídel. Rekonstrukce budovy měla skončit v květnu minulého roku. Stavba se ale protáhla až do konce loňského srpna. Pokračuje starosta Jiří Hamrózy.
3: My jsme za tu dobu museli dovažet jídlo externí firmou, takže toto jsme museli doplatit z vlastních zdrojů.
2: Městu tak vznikly další náklady, které chce, aby firma zaplatila. Radnice reklamuje taky špatně provedené části. Stavební firma odmítá, že by za nedodržení termínu nesla odpovědnost pouze ona sama. Nedostatky byly hlavně v projektové dokumentaci, říká za firmu Jaroslav Zovada.
4: Já jsem za 30 let praxe nezažil tak špatný projekt, jako pokud máte 5 změnových listů a 30 rozpočtových změn a ten jeden rozpočet třeba má i 30 položek.
2: Firma pak měla provést i další práce, které město proplatilo. Firmě už ale zastupitelstvo neschválilo další čas, aby vše stihla. A právě proto nedodržela termíny.
4: My kdybychom postupovali podle smlouvy, tak věřím, že ta jídelna by byla tak za 2 roky, možná za 3.
2: Město Jablunkov bude po firmě vymáhat pokutu za nedodržení termínu a taky náhradu škody za náhradní obědy. Celkem jde o skoro 3,5 milionu korun. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Tomáš Ostrožlík, vítáme ho ve vysílání. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme se zaměřit na aktuální situaci.
2: Tak v regionu na severu je ještě zataženo, teď v poslední hodině tam ještě pršelo, ale teď srážky odcházejí na sever do Polska. V jižní části naopak se oblačnost protrhává, je polojasno až oblačno. Teploty zatím jsou stále nad 20 stupni, 20 až 24 stupňů, 25 stupňů je ve Frýdku Místku, naopak na Rýmařovsku Bruntálsku, kde ještě před chvílí pršelo, je kolem 18 stupňů. Vítr slabý severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Jaký vývoj ohledně počasí dnes máme čekat?
2: Tak během dopoledne se bude oblačnost spíše rozpouštět, čekáme polojasno, zpočátku může být i oblačno, ale kolem poledne a pak zejména odpoledne bude opět narůstat kupovitá oblačnost a postupně se přidají i přehánky a bouřky. Později odpoledne večer mohou být místy i velmi silné bouřky. Teploty dnes vystoupí na 27 až 31, na horách bude v Beskydech kolem 24, v Jeseníkách chladněji kolem 20. Vítr mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, v bouřce může ještě přechodně zesilovat.
1: Tolik dnešek, pojďme ale dál, jaké počasí přijde v noci a co zítra?
2: Tak z počátku noci ještě velká oblačnost s dozněvajícími přehánkami, bouřkami, postupně budou srážky slábnout, ustávat a oblačnosti bude od západu ubývat, takže k ránu může být i polojasno, skoro jasno. Teploty zítra ráno 17 až 13 stupňů a vítr v noci mírný severní 3 až 7 metrů za sekundu, bude k ránu přechodně slábnout. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty 21 až 25 nejvyšší a vítr mírný severní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Ještě nám povězte prosím, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak je 1015,5 hektopaskala, vlhkost vzduchu je teď kolem 85%.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jsme skupinu Poetika 7 hodin 51 minut. Teď přicházejí na řadu zajímavé tipy, jak vyplnit volný čas. Zámek v Bruntále zve na výstavu bruntálského rodáka Pavla Formana. Ta na výstava se jmenuje Zná všude dobře. Tématem je proměna malby i regionu. A také to, že kořeny nejsou jen pevný bod v minulosti, ale také živý vztah, který se dá znovu navázat. Výstavu můžete vidět až do konce měsíce října. Muzeum Mafojctví v Kopřivnici vás zve na výstavu kreseb, obrazů a kostýmních návrhů Aleny Šéferové. K vidění je výstava do konce srpna. Hurá prázdniny, tak se jmenuje akce ve Studénce, kde klauni na volné noze připravili prázdninové odpoledne pro děti. Program začne ve 4 odpoledne, a to na hřišti sportovního centra. A ten poslední tip, ten je na prázdninovou letní koulovačku s klaunem Hopsalínem. Vše se odehraje v dětském letním parku na Bílé. Program začíná už v 10 hodin dopoledne.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Případ rekonstrukce školní jídelny v Jablunkově skončí u soudu. Na Valašsku se v říjnu otevře dlouho očekávaná Palačovská spojka, silniční napojení regionu na dálniční síť. Prezident Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. Dnes bude v regionu polojasno s možností silných bouřek, teploty do 31 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Jablunkov chystá žalobu na firmu, která opravovala školní jídelnu. Radnice tak chce vymoct pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby a také náhradu škody za obědy, které musela vařit a dovážet externí firma.
2: Mělo to být ukončeno podle dodatku a dalších posunů termínu v květnu minulého roku.
3: Podle lidoveckého starosty Jiřího Hamrozeho bylo hotovo ale až v loni v srpnu. Školní jídelna na Lesní ulici zásobuje obědy i polskou školu a další strávníky. Podle Jaroslava Zovady ze stavební firmy byl špatně zpracovaný projekt.
4: My kdybychom postupovali podle smlouvy, tak věřím, že ta jídelna by byla tak za 2 roky, možná za 3.
3: Město Jablunkov bude po firmě vymáhat pokutu a taky náhradu škody. Celkem skoro o 3,5 milionů korun. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Palačovská spojka, silniční napojení Valašska na dálnice D48 a D1 se otevře v říjnu. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Spojka by měla výrazně urychlit cestování v regionu.
5: Bude to jeden z největších počinů tady na Valašsku, kdy konečně připojíme celé Valašsko, Valašské Meziříčí, Rožnov, potažmo i Vsetín na dálnici D48 velmi rychlou cestou. To přes tu Lešnou a Palačov je otázka pár minut. Oproti ježdění po 35 přes Hustopeče nad Bečvou a hranice na Moravě.
0: Prezident Petr Pavel jednal s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury anebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
6: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
0: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Počet potvrzených případů eboli v Kongu stoupl na 1333. 399 lidí už zemřelo. Informovala o tom v noci na dnešek agentura Reuters. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí považuje riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti stále za nízké. Proti této variantě viru se zatím nepodařilo vyvinout očkovací látku.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, odpoledne postupně zataženo a na většině území přehánky a místy i bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Opavsku a na Bruntálsku dejte aktuálně pozor na velmi silné bouřky, teď komplikují dopravu. Na kruhovém objezdu před areálem Tatry v Kopřivnici se srazila 2 osobní auta. Policie už nehodu na místě vyšetřuje, přejeme bezpečnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: V nejbližší půlhodině vysílání Českého rozhlasu Ostrava se budeme věnovat tomu, co se aktuálně připravuje na důležitých silnicích v Moravskoslezském kraji. Ale ještě předtím nás čeká pravidelná ranní rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes se v ní vypravíme na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici. Která to je, to nám poví Martin Písařík už za pár minut. O program se starají Lenka Blažová a Petr Souku. Přejeme pěkný den i poslech.

0: Český rozhlas Ostrava teď hrál italsky, to byla dvojice Albano a Romina Power, 8 hodin 12 minut. Připomínám, že řidiči by rozhodně měli i nadále naše vysílání poslouchat, krátce před 8:30 se totiž budeme věnovat aktuální situaci na důležitých moravsko-slezských silnicích. Teď ale míříme s Martinem Písaříkem na česko-polskou hranici.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V regionu je dnes po ránu většinou oblačno. Co se týče teplot, ty jsou relativně vysoko. Ve Frýdku Místku teď naměříte 25 stupňů Celsia. Trochu chladněji je v Třinci, tam je teplota na 24 stupních. Meteorologové od dnešku říkají, že bychom se v průběhu dne měli připravit na velkou oblačnost. Zatáhne se a přijdou i přehánky, případně silné bouřky. Teploty ale vysoké budou atakovat 30 stupňů, v Beskydech ve vyšších polohách naměříte 24 stupňů, v Jeseníkách na hřebenech bude trochu chladněji, okolo 20.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Divokej byl opouští program Českého rozhlasu Ostrava v 8 hodin a 22 minut. Míříme na důležité silnice v našem kraji, co se na nich v nejbližší době připravuje. To už nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Po 100 letech jsme zbourali most na silnici 1/11 v Malé Šťáhli nedaleko Bruntálu. Přemostění řeky Moravice pocházelo z roku 1925 a další údržba by už ekonomicky nedávala smysl. Na stejném místě jsme postavili most úplně nový, který vydrží minimálně dalších 100 let. Novostavbu prověřují první řidiči, ovšem zatím jen v omezeném režimu. Plný provoz pustíme i hned po demontáži mostního provizoria a odstranění napojovacích komunikací.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Léto s Českým rozhlasem Ostrava. Rich girl, she buys her dreams.

0: Ani o 8:30 nezapomeneme na krátké zprávy, nabídne je Lenka Blažejová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Okresní soud Bruntále se dnes bude zabývat kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka. Podle obžaloby souzená žena zmanipulovala zakázku na opravu oken v lázeňském domě Libuše. Obžalována je ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky při veřejné soutěži. Ve vězení může strávit 8 let. Dnes by mohl padnout rozsudek. Ostravská MHD jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Některé spoje jsou omezené. Dopravu v krajském městě stále komplikují taky výluky a chystají se i další. Už v neděli začnou po objížďkách jezdit autobusy mezi zastávkou Křižíkova a Hornickým muzeem. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, o 3 méně než loni. I přesto to je dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích v Česku poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. V bývalém obchodním domě Prior v Krnově začala druhá etapa rekonstrukce. Zaměří se na modernizaci prodejní plochy a technické infrastruktury. Obchodní dům by se měl veřejnosti znovu otevřít v září společně s novou pobočkou České pošty. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Andrejevovou na centrálním dvorci. Druhé kolo na londýnské trávě čeká také Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siňáková s Nikolou Bartuňkovou. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku polojasno, postupně zataženo a na většině území přehánky a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dejte pozor, na silnici 56 u Frýdlantu nad Ostravicí je aktuální nehoda a omezený provoz. Počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Věra Martinová, je 8 hodin 38 minut. Český rozhlas Ostrava teď pro vás má jednu pozvánku. Ostravské kulturní centrum Provoz ode dneška až do konce července hostí měsíc autorského čtení. Každoročně se tak lidem představují domácí i zahraniční spisovatelé. Letošními čestnými hosty festivalu jsou autoři z Grónska. Více už ale Silvie Mikulcová, která je u mikrofonu. Silvie, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na co se tedy návštěvníci festivalu můžou těšit?
1: Já začnu.

0: Už zítra pak v Ostravě lidé můžou vidět třeba Jáchyma Topola. No a v programu je třeba i jméno Ivana Binara, v půlce července Dora Kaprálová, Radovan Jursa, to je tedy ostravský básník, který stejně jako Dora Kaprálová letos získal Magnezi literu. Každý ročník, jak už si zmínil, navíc hostí jednu zahraniční zemi, tedy spisovatele z té dané země. Letos to je Grónsko. Lidé, a funguje to tak, že lidé vlastně každý večer jsou ta autorská čtení dvě, jedno české a jedno tedy čtení zahraničního spisovatele.
1: Konkrétně tedy na které grónské autory se návštěvníci mohou přijít podívat?
0: Bude jich celá řada, mezi nimi se objeví například autorka dětských knih Navara Lennart Andersen. Její tvorba vychází z rodinné tradice jízdy se psím spřežením, kterou zdědila po svém otci. Dále se pak můžou návštěvníci těšit na vystoupení Konrada Nuka Gottfredsena, který se prosadil především tvorbou komiksů. Jeho tvorba propojuje vyprávění s obrazem a jde o to, aby lidé porozuměli trochu víc grónské historii a kultuře. No a zítra svou literární tvorbu představí také básnířka a výtvarná umělkyně Jessi Kleman, která vychází z inuitské tradice mýtů a rituálů. Za svou knihu Arktická bolest byla nominována na literární cenu Severské rady.
1: Možná bychom mohli v závěru přiblížit, jak takové autorské čtení těch zahraničních autorů probíhá.
0: Tak na angličtinu si mnozí troufnou, na severské jazyky, to by asi pro nás bylo složité. Zahraniční autoři přečítají své knihy v rodném jazyce, aby se zachoval ten správný rytmus. Lidé ale nemusí mít strach, že by spisovatelům nerozuměli. Na místě je vždy přítomný tlumočník a na plátno vedle autora se promítá překlad textu.
1: Na měsíc autorského čtení nás teď pozvala Silvie Mikulcová. Děkujeme za to. Pěkný den.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pokud se chystáte vyrazit za svými povinnostmi, tak teplé oblečení dnes potřebovat nebudete, ale takový deštník by se hodit mohl. Aktuálně je v regionu polojasno až oblačno, na vrcholu Lysé hory v Beskydech teď teplota 20,5 stupně Celsia, v Bohumíně je teď mnohem tepleji, 26 na teploměru. No a teploty ještě budou stoupat, meteorologové říkají, že dnes v průběhu odpoledne přijde hodně oblačnosti a zatáhne se, musíme také počítat s přeháňkami, případně i s bouřkami, které ojediněle mohou být silné. Teploty vysoké až okolo 31 stupňů, tedy maximálně. V Beskydech na hřebenech okolo 24, v Jeseníkách bude trochu chladněji, kolem 20 stupňů.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Chronické kožní defekty, jako například bercové vředy a proleženiny, které vyžadují chirurgickou léčbu. Tomu se budeme věnovat v příští rozhlasové lékárně s doktorem Ladislavem Petrášem z oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní dopolední program Českého rozhlasu Ostrava obohatí také přítomnost našeho hosta Evy Ježíkové. Ta nás pozve do Valašského Meziříčí. Už více než 20 let tam funguje dětský pěvecký sbor Miby Dizo. Nedávno se potkal na pódiu třeba i s Davidem Kollerem a natáčeli i u nás v Českém rozhlase Ostrava. O sborovém zpěvu jako disciplíně, vášni, poslání i radosti bude rozhovor, který 10 minut po 11. nabídne Kateřina Huberová. Ten, kdo vám nabídne dnešní dopolední program, už za pár minut bude Vláďa Šmehlík. Znamená to jediné, končí dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Tím vás provedl Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi. A to sedí chlapi v hospodě a vyprávějí si smutný osud. A ten jeden povídá: zažil jsem těžké dny. To když mi snoubenka vrátila prsten, tak já jsem, kluci, 2 dny brečel. A ten jeho kamarád povídá: to nic není, kluci. Já jsem brečel 3 dny. To když moje žena prsten propila. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ústavní soud dnes rozhodne o rozdělování daní krajům. Hasiči odklízejí následky bouřek, které se v noci a ráno prohnaly nad Českem. Olomoucká pevnost Poznání nabídne v létě návštěvníkům program zaměřený na vesmír. Bude polojasno, místy zataženo a bouřky, teploty kolem 30 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech, bez toho, aby třeba zohledňoval demografický vývoj. Nová úprava by pak byla na politicích. Moravskoslezský hejtman Josef Bělica z Hnutí ANO upozorňuje, že kraje potřebují stabilitu.
2: V případě, že by tomu návrhu ústavní soud vyhověl, tak to destabilizuje systém krajských samospráv, protože by bylo nejasné, jakým způsobem by byly od příštího roku financovány kraje. Bylo by se to úplně všude, pokud bychom nevěděli, kolik budeme mít na krajskou samosprávu peněz, tak by to samozřejmě mohlo znamenat kolaps krajských samospráv.
1: Česko v noci zasáhly silné bouřky, hasiči vyjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Informují o tom na síti X. Třeba na Pardubicku zasahovali od večera u více než 20 událostí. Na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami. Popadané větve někde poškodily také elektrické vedení. Některé domácnosti tak byly bez proudu. Bouřky někde provázely i kroupy o průměru větším než centimetr. Meteorologové očekávají další silné bouřky s kroupami i dnes, a to na Moravě a ve Slezsku. Na Facebooku upozorňují, že dopoledne vydají výstrahu. V Česku odstartovala sezona pěstitelského pálení. Za vypálené ovocné destiláty si lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně. Pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
3: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
1: Pracovníci Olomouckého muzea věda Pevnost Poznání dnes zahajují letní program s názvem Trénuj jako astronaut. Určený je dětem i dospělým. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet například přetížení, říká mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
4: Celé letní prázdniny budou v expozicích připravena speciální stanoviště. Děti i dospělí si vyzkouší, jak se vyvíjely raketové systémy, zažijí přetížení v leteckém simulátoru, otestují svou orientaci na velkém gyroskopu nebo budou hledat souhvězdí na otočné mapě oblohy. Součástí mise budou také víkendové chemické dílny, ve kterých si návštěvníci vytvoří polární záři, kometu ve zkumavce nebo vlastní model povrchu planety Mars.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, odpoledne postupně zataženo a na většině území kraje přehánky a místy i bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Varování ze silnice 1/11 v obci Sobotín v části Rudoltice se opravují svodidla. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Dejte na to pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Takové byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Další vám nabídne v 10 hodin, jsou 4 minuty po 9. A Péťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je 1. července a i dnes začínáme magazínem Křížem krajem. Vezmeme vás dnes do krajiny Břidlice. Pozveme vás, vydáme se do Zálužného a vystoupáme na jeden kopec, který je doslova provrtaný starými důlními šachtami. Na výlet nás dnes pozve Romana Kubicová. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Leora Machálková a Elvis Presley. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravě i ve Slezsku.

0: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
2: A je to tady, začíná první červencové Křížem krajem. V dnešním magazínu zamíříme do Zálužného na Vítkovsku. Vydáte-li se po naučné stezce dědictví Břidlice od Bílé holubice v Mokřinkách, dojdete na kopec nad potokem Horník. A právě tam se za historií těžby Břidlice vydali také znalec místní historie a průvodce Petr Zahnaš a redaktorka Romana Kubicová.
3: My jsme s Petrem Zahnašem někde v lesích u Zálužného a samozřejmě v Národním geoparku krajina Břidlice a jsme v úpatí kopce, který je, jak jsem pochopila, docela provrtán různými štolami. Mám pravdu nebo ne?
4: Ano, ten kopec je vlastně jedním z úbočí potoka, který se už jmenuje Horník. To znamená, že má něco společného s dolováním, má něco společného s tím, že se tady těžilo. No a v tom svahu toho údolí v lese je 7 štol, v nich se na konci 19. století v letech 1873 až 88, čili 15 let, se tady těžila Břidlice, pokryvačská Břidlice.
3: 7 štol, proč se vrtal tak jako kousek za kouskem, proč se neudělalo nějaké větší důlní dílo?
4: Ten kopec je v poměrně prudký svah a štoly do toho kopce v podstatě jdou takových nějakých 150-200 metrů od sebe. Oni museli v část toho kopce nechat neprovrtanou, protože jinak by ten svah destabilizovali a celé by se to mohlo zesunout. Takže mezi jednotlivými štolami, jak v té horní úrovni, tak v té úrovni dole, kde protéká potok, Horník, je vždycky vynechaný nějaký pilíř nevytěžené horniny.
3: Kdo tady vlastně ta důlní díla zřizoval? Bylo to pod patronací nějakého jednoho podnikatele, nebo jak to vlastně chodilo tenkrát?
4: V podstatě lidé, kteří tady žili stovky let, tak tu Břidlici znali. Oni je měli na svých pozemcích, občas někde byl vychoz nějaké břidlicové skály, takže oni si to lámali, protože jsou to ploché kameny, tak si z toho dělali dlažbu na zahradách a i dlažbu v komorách, v předsíních, v domech. No a až od začátku nebo 30. let 19. století se to používalo tak, jak to prostě každý měl možnost využít. Ale vtehdy vyšel požární řád, což byl zákon v Rakousku, a ten stanovoval, že na nově stavěné objekty musí být použita nespalitelná krytina, aby požár se nešířil z jedné střechy na druhou. No a mezi nespalitelnými krytinami byla uvedena Břidlice. Červené pálené tašky, plech a Břidlice.
3: A ta Břidlice pro místní byla nejlevnější, tím pádem předpokládám.
4: Byla nejlevnější a jednak ta Břidlice jako nerost, když se tady začala od těch 40. let 19. století ve velkém těžit v celém nízkém Jeseníku, tak té krajině obrovsky pomohla, ekonomicky. Protože ti lidé, kteří ji měli na svém pozemku, tak ji buď těžili sami, anebo to pronajali nějaké těžařské společnosti. Zaměstnání tady našlo obrovské množství lidí a navíc, vzhledem k tomu, že první vlaky tady začaly do Budišova od Suchdolu jezdit až někdy v 90. letech 19. století, tak celé 19. století místní sedláci měli zase výhodný příjem z toho, že to rozváželi po stavbách v širokém, dalekém okolí, v podstatě po celé střední Evropě. Od Baltu až po Jadran, od Prahy až po Budapešť. Všude se používala Břidlice z nízkého Jeseníku jako krytina.
2: Vysvětluje Petr Zahnaš, znalec místní historie, spisovatel a také průvodce Národním geoparkem Břidlice. No a jak je to s přístupností jednotlivých štol, tak to nám mimo jiné vysvětlí hned po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A v 9 hodin a 20 minut stále posloucháte magazín Křížem krajem. Stále jsme s redaktorkou Romanou Kubicovou a průvodcem Petrem Zahnašem v Zálužném na Vítkovsku. Právě tudy můžete putovat po naučné stezce dědictví Břidlice. Ta poutníky vede kolem několika opuštěných důlních děl.
2: Jsou přístupné, nebo jak je to, kdyby někdo se k něčemu dostal a teď se tam snažil nějak vloupat?
3: Tyhle ty doly jsou takzvaná stará důlní díla a stará důlní díla, jakákoliv důlní díla, včetně starých, jsou veřejnosti nepřístupná. To znamená, že když jdeme tady kolem některých těch důlních děl, tak můžeme nahlédnout do té jámy třeba. Ta stezka vede po okrajích těch důlních děl, čili se můžeme podívat do Nitmanova dolu a podobně. Ale vzhledem k tomu, že tu naučnou stezku, když jsme ji vymysleli a pak město Vítkov ji realizovalo někdy v tom roce 2013, tak jsme říkali, ona vede po jednotlivých důlních dílech a jedno z nich je jedna z rábových štol, které jsou tady v tom kopci. Je jich celkem 7, ale ta jedna je z nich nejpříhodnější pro to, aby se do ní dalo vstoupit. Takže jsme jako spolek Zálužné ji získali od státu a stalo se z ní ne staré důlní dílo, ale opuštěné důlní dílo. To je jiný
2: pojem. Jiná klasifikace.
3: Tak. Je to zapsané v jiném rejstříku, ale pořád je to ta stejná díra do země. Staré důlní dílo nemá majitele a stará se o to stát. Opuštěné důlní dílo je pořád ta stejná díra do země a má majitele. Tím jsme se stali my jako spolek. Ale je opuštěno horníky. Nikdo jiný tam nesmí. Kromě nás jako majitelů, ale to nebyl účel. Takže jsme museli postoupit další a na bázi s tím, že opuštěné důlní dílo se překlopilo do třetího rejstříku a to je rejstřík podzemních objektů. Podzemní objekt je třeba tunel nebo vinný sklep a tam už veřejnost může. Takže se z toho stal podzemní objekt a protože ten, kdo to tady začal dělat a to tady těžil v tom kopci, se jmenoval Johan Ráb, tak ty štoly byly Rábovy a proto se i ta štola jí říká a jmenuje Rábova štola.
2: Tak děkuji za upřesnění klasifikace, nevěděla jsem, jak to chodí. Nicméně, my sedíme tady na lavičce, je tady altánek, jsou tady informační tabule, takže to všecko jste tady nechali dobudovat, aby turisté měli vlastně nějaké zázemí, aby si mohli odpočinout, dát si tady tu svačinu.
3: V podstatě postupně ta myšlenka zpřístupnit přišla někdy v roce 2014, do roku 2018 probíhaly procesy a v roce 2018 jsme tu Rábovu štolu otevřeli a je součástí té naučné stezky a ty naučné stezky jsou součástí Národního geoparku Krajina Břidlice. Takže teď Národní geopark nějakým způsobem prostě se rozhodl, že ty stezky víceméně po 10 letech užívání upraví, opraví, inovuje, vylepší. No a postupně tady přibyl ten altán, který tady máme, přibyly tam ty dvě lavičky. No a pro návštěvníky, kterých tady máme dost, dá se říct, požehnaně, tak je tady i možnost si odpočinout, protože do té štoly můžeme vodit skupiny maximálně po 10 osobách. Takže když přijde větší skupina, tak ti ostatní mají mezi tím možnost se tady posadit, podívat se na ty informační tabule v altánu a podobně.
2: Dodává náš dnešní průvodce krajinou Břidlice Petr Zahnaš. Ze Zálužného Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A magazín Křížem krajem tady samozřejmě bude i zítra. To vás pozveme na návštěvu Rýmařovské kaple v Lipkách, kde v současné době pokračují rekonstrukční práce zvenčí stavby. Ovšem, památka je turistům plně zpřístupněná. V kapli vystoupáme na takzvanou tribunu a jedinečný barokní interiér si prohlédneme společně s Petrou Štrimplovou zítra po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
4: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 9 hodin 32 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byly Modern Talking a bude tady taky třeba Valdemar Matuška, Karel Gott a nebo Fleetwood. Za malou chvíli Jarka Vykoupilová a Babské rady. Ty vám dnes přinesou všechny detaily, které je potřeba dodržet při přípravě pravého espressa. Za malou chvíli.

0: Pražské rady.
1: Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20 kg, jenom prvních 20 až 30 ml extrahované tekutiny v daném čase 20 až 30 sekund s vodou teploty 90 stupňů a 9 bary tlaku. Pokud toto profesionální zadání nedodržíte, čekejte velký rozdíl v obsahu aromatických substancí i chuti. Správně připravené preso má maximální hodnotu kofeinu 10% a vaše tělo ho bude trávit okolo 15 minut. Účinky kávy ale v těle přetrvávají několik hodin.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty,

0: Tehdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je středa 1. července a protože středa, tak za malou chvíli, přesně o 15:45, vám nabídneme speciální soutěž. Soutěž zámeckého léta. Vyslechnete si příspěvek z jednoho z českých zámků, na to bude pak navazovat soutěžní otázka a pak, když odpovíte správně, tak budete moci vyhrát hezký cestovatelský balíček, obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termos, letní ponožky, batoh a tak podobně. No a každý pátek potom jeden z výherců týdne půjde do soutěže, do slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského pro dvě osoby, zámku v Kostelci nad Orlicí. Speciální soutěž zámeckého léta začíná za malou chvíli.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Zámecké léto.
1: Dobrý den, opět vás zdraví Pavel Kudrna. Ano, je tu zámecké léto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem, třetí objekt. No a pochopitelně soutěž, já myslím, velmi oblíbená součást toho našeho vysílání. Než budeme soutěžit o zámecké balíčky a další bonusy, tak pojďme navštívit další objekt. Představí nám ho František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síni neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původně historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně, bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejich krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Humprecht, to je zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, když jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říká, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz, a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím, jestli v Chřibské anebo v Londýně. Krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Tak žije naopak náš pořad, naše zámecké leto a teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Jak asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodil. Skupina Olympic. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěž je zbytečné, vyvoláte. Mimochodem jenom zajímavosti, vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka, jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht? Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné, děkuju. Stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: 5 dětí je po úderu blesku na letním táboře u Nové Bystřice mimo ohrožení života. Jsou v péči lékařů v Jindřichohradecké nemocnici. Začíná festival Beats for Love. V Ostravě vystoupí přes 500 DJů. Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Bude polojasno, postupně ale zataženo s deštěm a teploty do 31 stupňů Celsia. Zprávy Alenka Blažejová. Hezké dopoledne. 5 dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Záchranáři na místě ošetřili taky muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí, a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Detaily o zdravotním stavu dětí řekla mluvčí tamní nemocnice Dana Velimská.
2: V nočních hodinách bylo do nemocnice Jindřichohradec přijato 5 dětí ve věku 10 až 15 let z letního tábora v Číměři po zásahu bleskem. Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
0: Poslanecká sněmovna má dnes na programu třetí čtení změn svého jednacího řádu. Jejich cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. Podle Malé se podařilo najít kompromisy mezi koalicí a opozicí.
3: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy. Myslím si, že už je na se, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili.
0: Opoziční hnutí STAN chce v rámci novely prosadit i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům být pod vlivem alkoholu v době jednání. Jestli najde dostatečnou podporu, zatím není jasné. V Ostravě začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Na Beats for Love už dnes večer vystoupí například jeden z nejznámějších světových DJů, Calvin Harris.
4: Skotský DJ Calvin Harris je na hudební scéně téměř čtvrt století a za tu dobu nazbíral 31 hudebních cen, včetně Grammy. Patří mezi producenty, kteří vytvářejí takzvané letní hity. Spolupracoval například s Katy Perry nebo Rihannou. Na Beats for Love až do pozdního sobotního večera vystoupí 550 interpretů, mezi nimi například i americký DJ Marshmello nebo švédský hudebník Alesso. Jiří Štefel, Český rozhlas. Sport.
0: Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál bývalý mládežnický reprezentant také za Vítkovice. V nejvyšší soutěži nastoupil během 3 sezon, včetně play-off, do 96 zápasů a zaznamenal 40 bodů za 19 branek a 21 asistencí. Počasí. Dnes bude v regionu převážně polojasno, odpoledne zataženo, na většině území přehánky a místy bouřky, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Oprava mostu omezuje provoz na silnici první třídy číslo 11 v Malé Štáhli na Rýmařovsku. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce v tomto místě kraje potrvají do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak tohle byla Lenka Blažejová a zprávy v 10. Vy ladíte rádio Severní Moravy a Slezska, Český rozhlas Ostrava. 10 hodin a 4,5 minuty a máme pro vás připravenou další ze záludných otázek moravsko-slezského rozhlasového kvízu. Dneska můžete vyhrát úžasnou audioknihu Eleny Ferrante Temná dcera v podání Heleny Dvořákové a taky rozhlasovou klíčenku, protože na klíčích by to prostě mělo štěrkat. Nebudu moc radit, o čem ta otázka bude, ale nebude složitá, bude o člověku, jehož přezdívku jste určitě někdy už všichni slyšeli. Tak schválně, uvidíme. Každopádně budou připraveny i rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a když se podívám do scénáře následující hodiny, tak je jasné, že se společně podíváme i do Krnova. Město totiž spustilo dobročinnou sbírku Dobré srdce Krnova. O čem je řeč, tak to prozradí reportáž Adama Tomáše, kterou máme v nabídce. Tak myslím, že prozatím všechno. Vy, kteří rádi soutěžíte, tak se připravte. Zaspívá vám Petr Novák a taky kurz slovenštiny s Elánem a jdeme na to.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, Milan.
1: Milane, já vás zdravím, odkud voláte?
2: Z Ostravy.
1: Z Ostravy. Jak jste na tom s historií a s poezí, mi řekněte?
2: No, tak já nevím, to je záludná otázka.
1: Já to říkám pořád, že to jsou záludné otázky, taky mi dává někdy práci to vymyslet. Každopádně, dobře, jdeme na to, jste připraven?
2: Ano.
1: Tak dobře, poslouchejte. Bez konce jsou lesy Markýze Géra, nebo dá Bůh, že tě jedenkrát strhneme z koně, Markýzy Géro. Básník Petr Bezruč si svou poezií vyřizoval účty s jedním z nejbohatších členů panovnické rodiny Habsburků. Rakouský arcivévoda, o kterém je řeč, byl majitelem řady statků v Těšínském Slezsku. Jeho továrna v Ústroni vyráběla první parní pluhy v celé monarchii. Díky němu je v Beskydech dodnes zachován prales Mionší nebo rezervace Salajka. Pro siroty a vdovy svých zaměstnanců založil zaopatřovací fond a obecně byl považován za mecenáše kultury a umění a také za jednoho z nejúspěšnějších podnikatelů své doby. Jak se jmenoval člověk, o němž Bezruč píše jako o krvežíznivém postrachu slezského lidu? Jinými slovy, jak se jmenoval onen bájný Markýz Géro? Tak, to je otázka. A nápověda. Za A. Jmenoval se arcivévoda Albert Sasko-Těšínský. Za B. Arcivévoda Bedřich Rakousko-Těšínský. A nebo za C. Arcivévoda Gerhard Bavorsko-Těšínský.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tak pojďme.
2: No tak zkusím typovat Ačko.
1: Zkusíte to příště, děkuju za zavolání a dáme šanci někomu jinému, mějte se hezky. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: Dobrý den, tady je Robert Babrač z Ostravých přívozů, z Horké Ostravých přívozů.
1: Já vás zdravím, Roberte, tak co, tak kdo z vás podle vás byl Markýz Géro? Byl to buď arcivévoda Albert Sasko-Těšínský, nebo arcivévoda Bedřich z Rakousko-Těšínský, anebo za C arcivévoda Gerhard Bavorsko-Těšínský.
3: Jo, já to zkusím to Bčko.
1: A máte pravdu, byl to jenom tip, nebo jste to věděl?
3: No, zkoušel jsem si typnout.
1: Zkoušel jste si typnout a typl jste si velmi dobře. Arcivévoda Bedřich Rakousko-Těšínský byl o ním legendárním a bajným postrachem slezského lidu. Tedy aspoň podle poezie Petra Bezruče, protože historie ukazuje, že tahle ta postava zase tak kritická ke slezskému lidu určitě nebyla. A vy tedy vyhráváte. Blahopřeju a zůstaňte prosím na telefonu.
3: Ano, zůstanu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dnešním dnem se Ostrava opět stává hlavním městem elektronické hudby na světě. Začíná festival Beats for Love, ale není to jediná akce, která se v našem kraji koná. Na ty další pozveme za malou chvíli v rozhlasových pozvánkách.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 10 hodin a 29 minut. Do industriálního areálu Dolních Vítkovic v Ostravě vás pozveme na festival Beats for Love, který trvá až do 4. července. Příznivce elektronické taneční hudby si užijí v pořadí už 12. ročník téhleté multižánrové akce. Jedná se o největší festival elektronické hudby v celé střední Evropě. Takže myslím, že to v Ostravě bude hezké. Dunět. Doufám, že si to budete užívat spolu s námi. Večery v parku, tak to je pozvánka do Bruntálu. Hudební program v městském parku začíná v 18 hodin a máme tady i pozvánku do Hradce. Udělejte si výlet na zámek do Hradce nad Moravicí, kde si lze prohlédnout výstavu Pohodlný středověk. Je součástí prohlídkového okruhu Poklady hradeckého zámku a přiblíží novogotické přestavby. Uvidíte staré tisky s tématikou architektury pocházející ze zámeckých knihoven. Další tipy najdete určitě na našem webu, tak se na to koukněte ostrava.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Město Krnov i letos pomůže potřebným. Město totiž spustilo dobročinnou sbírku Dobré srdce Krnova. Akce pomáhá už 10 let a pomáhá lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám. A za malý moment vás v našem dopoledním vysílání za jednou z těchto rodin vezmeme.

0: Tak tohle je Václav Neckář a je 10 hodin 36 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Lidé v Krnově mohou ode dneška přispět do sbírky Dobré srdce Krnova. Vybrané peníze půjdou letos na vybavení pro Erika. Od narození ho totiž provázejí zdravotní problémy a bez různých pomůcek se Erik a jeho rodina neobejdou, ale peníze ty jim schází.
1: Dobrý den.
2: Máme tady dva pejsky.
3: Já jsem teď vyšel do prvního patra do jednoho z bytů a přivítala mě Lucie Pospíšilová a její manžel Jarek Pospíšil.
4: To začalo tou srdeční vadou, potom porucha toči, autismus, porucha středouší, protože má vlastně zužené porucha imunity, on vlastně to má opravdu hodně prostě patráno. A tím, že teďka v té pubertě více roste, tak má ty kosti hodně křitké a kvůli tomu vlastně jsou ty problémy.
3: Manžele Pospíšilovi přiznávají, že péče o syna je někdy náročná.
2: Tím, jak má malou hybnost těch kyčlí, tak po záchodě ho musíme dostat do koupelny, aby jsme ho aspoň osprchovali. Takže jsme si vyrobili vlastní stupínek a na ten stupínek si stoupnu já a vlastně celou jeho 60-kilovou váhou si ho přehodím přes rameno a dopomůžu mu do té vany.
3: Co by vám pomohlo v té péči? Co byste vlastně potřebovali?
4: Je to hlavně úprava toho bytu. Takže je to převážně o úpravu té koupelny, aby byla bezbariérová.
3: Celá domácnost ale žije pouze z jednoho platu, protože Lucie se musí starat o jejich syna. Sbírka je tak jediná šance na to peníze získat a jak můžou lidé přispět, už mi vysvětluje koordinátorka projektu Dobré srdce Krnova Blanka Krištofíková.
5: Mohou samozřejmě do pokladničky. Pokladnička bude u mě v kanceláři na hlavní budově městského úřadu, kancelář 233.
3: Lidé můžou přispět na transparentní účet a taky pomocí QR kódu, který najdou na stránkách města Krnova. Součástí dobročinné sbírky je taky dobročinný den, který bude v první polovině srpna a i tam budou k dispozici pokladničky na přispění. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Naším středečním hostem bude sbormistryně a zpěvačka Eva Ježíková. Ve Valašském Meziříčí vede dětský pěvecký sbor Mibidizo, který zpíval i s Davidem Kolerem a nedávno natáčel v Českém rozhlase Ostrava. O sborovém zpěvu jako o vášni, disciplíně i poslání řekne více v rozhovoru Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byly Alphaville a Forever Young a vy ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli tady už bude tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se Artur Kubica zaměří například na likvidaci molice vlaštovičníkové, což vůbec nechápu, že dokážu přečíst. Molice vlaštovičníková, tak Artur Kubica ji dneska zlikviduje a dávám radu, jak na to, za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Potřebujete se zbavit molice skleníkové a vlaštovičníkové? Pak si na zahradě vysázejte axamitníky, jinak řečeno afrikány. Jasně zbarvené žluto-oranžové květiny, které bývají často v zahradnictví na prodej s dovětkem, že odpuzují škůdce, takže vám ochrání třeba zeleninu. Nedá se na ně sice spoléhat úplně stoprocentně, protože účinek axamitníku je omezený, přesto víme, že působí dobře jako ochrana před rozličnými půdními červy, jako jsou například háďátka. Ekologicky zaměření zahradníci nicméně často říkají, že dosáhli úspěchu v boji s molicí skleníkovou a vlaštovičníkovou především tak, že vysázeli, jak už jsem říkal, záhony plné afrikánů s hustými načechranými kvítky. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za 3 minuty vám nabídneme další aktuální zprávy. Už s nimi z newsroomu právě teď přichází Lenka Blažejová.

0: Blíží se 11. hodina, za okamžik tady budou rozhlasové zprávy.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Některé léky od specialistů ode dneška můžou předepisovat praktičtí lékaři. Soud zprostil obžalobě bývalou manažerku lázní Karlova Studánka. V Opavě Vávrovicích je nově opravený dům služeb. Dnes bude polojasno, postupně ale zataženo s deštěm a bouřkami. Teploty stále kolem 30 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a lékaři ji vítají. Jak potvrdila třeba Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
3: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sledují-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
2: Okresní soud v Bruntále dnes zprostil obžaloby bývalou manažerku státních horských lázní Karlova Studánka Soňu Kellerovou. Podle obžaloby se pokusila zmanipulovat veřejnou zakázku na výměnu oken v lázeňském domě Libuše. Soud ale rozhodl, že se neprokázalo, že by čin spáchala. Žena vinu od počátku odmítala. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se ještě v soudní síni odvolala. V Opavě Vávrovicích je znovu otevřený dům služeb. Je to jedna z posledních budov v této městské části, která čekala na kompletní rekonstrukci po záplavách v roce 2024.
4: Opravy stěn a hlavně poškozených vnitřních prostor stály 9 milionů korun. Rekonstrukce pomohla vyřešit některé problémy z dřívějška, třeba přestěhování poštovní pobočky přímo na radnici, dodává Miroslav Kořistka, starosta Vávrovic ze Sdružení občané městských částí Opavy. O patroníž se také přemístila oblíbená místa. Pro spolky.
5: Tím pádem jsme získali, že důchodci nemusí do prvního patra a i mobilní občané a jsou v přízemí.
4: K setkávání seniorů bude sloužit také místo, kde bývala poštovní přepážka. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Bohumínská městská knihovna dnes lidem nabízí knížky za symbolickou cenu. Antikvariát pod širým nebem se otevřel na náměstí TG Masaryka. V nabídce jsou vyřazené tituly třeba detektivky anebo romantické novely. Lidé si tam můžou knížky vybírat až do 15 hodin. Oblíbená je podle mluvčí radnice Jany Končítkové třeba dětská literatura.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, odpoledne postupně zataženo a na většině území přehánky, místy i bouřky, i velmi silné. Nejvyšší teploty v regionu Severní Moravy a Slezska od 27 do 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pouze střídavý jednosměrný provoz bude i dnes na silnici druhé třídy číslo 483 v úseku Hoclavice-Mořkov. S omezením tam počítejte do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tak takové byly zprávy s Lenkou Blažejovou. Další zprávy v pravé poledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už vám nabídne Tereza Hájková. Je středa 1. července a protože je středa po 11. hodině, tak program je více než jasný. Za malou chvíli vám nabídneme další ze seriálu Interview, ze seriálu rozhovorů Kateřiny Huberové. Bude tady host Českého rozhlasu Ostrava. Kdo bude tím dnešním hostem, prozradíme za chvíli. Nicméně po hostu ještě budeme mít živý vstup z Bohumína. Lenka Blažejová už o tom mluvila. V Bohumíně se totiž dnes koná velký knižní trh pod širým nebem. A my tam samozřejmě máme Petru Pivkovou, takže s naším regionálním stopařem se ve vysílání také spojíme. Krásné dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Před několika dny natáčel v ostravském studiu pěvecký sbor My by Dizo. Pokud takové slovo neznáte, tak za chvilku vám ho vysvětlíme. Hostem dnes bude sbormistrině Eva Ježíková z Valašského Meziříčí. Proč ale nemá milovnice Valašska moc ráda lidovou píseň? A proč jsou tradiční dětské písničky vlastně nepochopitelné? A jak vypadá koncert Davida Kollera v doprovodu žáků ZUŠ? Tak i na to se zeptá Kateřina Huberová za malou chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké parné dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zrovna jsme se s mým dnešním hostem trefili do těch opravdu pekelných dnů, což zdůrazňuji zejména proto, že to nemá k nám do rozhlasu ona dáma, kterou v zápěti představím, příliš blízko, protože přijela z Valašského Meziříčí. Paní Eva Ježíková, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když řeknu sbormistrině, tak je to na místě, protože souhlasí, vy jste sbormistrině pěveckého sboru Mibidizo.
2: Ano.
1: Který tady natáčel mimochodem před pár dny u nás, ano, ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Já jsem si marně lámala hlavu nad tím, co takové slovo znamená.
2: Ano. My, když jsme vymýšleli název našeho pěveckého sboru, tak jsme nechtěli být takový tradiční kantiléna a tak podobně. Chtěli jsme něco, když klikneme na internet, že se objevíme jenom my. A je to naše hlasové cvičení. Mibidizo bidizimo, mibidiza bidizima, mibidize bidizime, mibidizi bidizimi. A právě to mibidizo jsme si vybrali jako náš název. Takže když klikneme na internet, tak je to vždycky pěvecký sbor z Valašského Meziříčí.
1: Předpokládá to, že si to člověk opravdu musí zapamatovat, protože to je, ano, prostě zhluk slabik, které, ano, ano, tvoří jako docela solidní jazyk vám teďka, když jste to v celé kráse předvedla. Jak to zpíváte?
2: Učíme se deklamovat, říkat, potom se to učíme v hlavovém tónu a pak samozřejmě i zpívat. Můžu vám to i ukázat, ale zdržovala bych. Nejdříve to říkáme, jak jsem říkala před chviličkou, potom to říkáme v takzvaném hlavovém tónu. No a potom to samozřejmě i zpíváme naplno, ale už vás tím nebudu zdržovat.
1: A mě to baví. Vy jste s tím sborem zpěta úplně od jeho začátku?
2: Ano, je to úplně od začátku. Nejdříve to byl vlastně přípravný sbor, ale až od roku 2000 jsme ho nazvali Mibidizo. Ale bylo tam několik přípravných sborů. V současné době máme ještě Minidizo. Potom ještě nižší, mladší děti jsou stonožka a nejmladší děti jsou nožka. Takže pěvecké sbory jsou od 5 let. Nožka, stonožka, Minidizo a Mibidizo, koncertní sbor.
1: My se vlastně bavíme o takové velmi specifické disciplíně pro Českou republiku, řekla bych velice charakteristické, protože ta tradice sborového zpívání je tady dlouhá a vlastně na hrozně vysokánské úrovni, což můžu posoudit sama, mnoha sbory jsem prošla, takže jsem toho viděla na těch cestách dost hodně, což je i váš případ, protože vy se taky nacestujete a poměřujete síly, že jo?
2: Ano, tak cestujeme, ale určitě ne tolik jako ty opravdu prestižní sbory české, ale vybíráme soutěže, aby to bylo tak přiměřené i k jejich vlastně úrovni, ale děti jsou soutěživé a jezdíme většinou ob jeden rok. Jeden rok nacvičujeme a druhý rok se přihlásíme na nějaký mezinárodní festival nebo soutěžní festival.
1: Kolik vás v tom sboru takhle těch dětí je se stonožkou, nožkou a všemi?
2: V koncertním sboru je tak kolem té 50, v minidizu malinko pod 50, stonožka je velký sbor, i 60, 70, protože jsou to 2 ročníky a nožka jsou přípravky. No a v letošním roce jsem viděla, že je tam taky skoro 70.
1: Kde se tohle vezme ve Valašském Meziříčí?
2: No, Valaši. Valaši jsou Valaši. A opravdu mám skvělé kolegy. Učila jsem i přípravky, i nožky, i stonožky, i minidizo, i mibidizo, ale protože už se chystám do důchodu, tak postupně předávám.
1: Dětské sborové zpívání, to je prostě jedna z takových těch zájmových činností, které jsou zušlechtující po mnoha stránkách. Kdyby vy jste měla teďka jenom nějaký lehký výčet, co to všechno kultivuje?
2: Já když jsem nastupovala do základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí, a to byla těžká doba, paní ředitelka tehdejší Eva Prečanová říkala, že pěvecké sbory jsou nejlepší prevence proti drogám. Mě to tehdy tak nějak přelétlo v hlavě, ale musím uznat, že opravdu děti, které projdou pěveckýma sborama, jsou kultivovanější. Mají takový větší sounáležitost s ostatními. Rozdělí se, jsou kamaráčtější, jo, a něco je spojuje. A to je právě to zpívání. To úžasné.
1: Já bych vám přála vidět obličej paní Evy Ježíkové teď, když o tom vypráví, protože svítí a září a děje se to tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Z burmistrině paní Eva Ježíková je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Ve Valašském Meziříčí je sbor Mibidizo, plus ještě menší sbory, které teprve vychovávají ty budoucí zpěváky. Zajímá mě, jak se to přihodilo vám, sborové zpívání?
1: No, já jsem vystudovala solový zpěv tady na Ostravské konzervatoři. Nechtěla jsem jít na vysokou školu, měla jsem výbornou paní profesorku. Potom jsem začala učit teda na základní umělecké škole přímo ve Valašském Meziříčí. Učila jsem solový zpěv i klavíry. No a potom moje kolegyně, paní učitelka Růžena Dětská, mě přivedla k tomu, abych učila i přípravné studium, to znamená malé děti. A že bych mohla v budoucnu založit i nějaké pěvecké sbory. Chodila jsem k ní na náslech, je vynikající kantor. Tak jsem postupně přes ty přípravná studia zakládala sbor, byl jenom jeden, no ale dětí bylo více a více, takže se to rozrostlo až do dnešní podoby.
0: Vy jste říkala před chvilkou, no prostě Valaši, zpěvný kraj. Vy odtamtud pocházíte?
1: Já pocházím z Valašska, přímo. Já jsem se narodila ve Stříteži nad Bečvou a potom jsme se přestěhovali do Nového Jičína, ale jsem Valašská, můj manžel je z Velké Lhoty, takže my jsme taková Valašská.
0: Vy jste Valaši, jedna rodina.
1: Ano, jsme.
0: No když se řekne, byla jsem malá, co vám naskočí nejdřív jako obrázek?
1: Když jsem byla malá, já jsem vyrůstala teda, musím se přiznat, protože mě to provází celý život, já jsem vyrůstala na faře. Můj otec byl evangelický farář, takže moje zpívání bylo odmala většinou v kostele nejvíce.
0: Na kůru.
1: Takže ani ne jako, protože v evangelické církvi zpívá celé zhromáždění. Z evangelického zpěvníku, ze zpěvníku, společné písně, staré bratrské písně. A k tomu mám blízko. My jsme, přiznám se, doma nikdy moc nespívali lidové písně. Já jsem se s nima vlastně seznámila až v základní škole. Proto k ním já dodnes nemám moc vztah. Mm-hmm. Připadají mi pro děti velmi složité textově. Lidová písně. Mluvím o lidové písni. Buď je to nějaký krvák, nebo jsou to písně zamilované.
0: Nebo vojna.
1: A já s lidovými písněmi začínám u dětí opravdu až později. Je to velice těžké. Já když jsem začínala, teda když pracuji s malými dětmi, tak většinou to vůbec není Skákal pes ani Kočka leze dírou. Já to nedělám, protože tam jsou výrazy pro dnešní děti už velmi zastaralé. Já se k ním vracím, až když jsou ty děti větší a řeknu, tak se dříve zpívalo. A najednou jim to naskočí a ty lidové písně začínají být blízké. Ale s malými dětmi nedělám lidové písně.
0: Vidíte, jste mě teď přinutila se nad tím zamyslet, protože spousta dětí vůbec ve slovníku nemá mnoho výrazů, protože prostě věci se už tak nedějí.
1: Určitě. Myslivec.
0: To je pro ně
1: velice těžké. Oni vám ty děti, když přijdou třeba k talentovým zkouškám, automaticky zaspívají ty písně. Oni se je učí ve školce. Paní učitelka, řekla bych, mnohdy nedochází, že by ty písničky měly trošku rozebrat.
0: Mm-hmm.
1: Je to pro ně těžké. Myslivce nevidíte dnes na ulici, že?
0: Pec už doma.
1: I když dneska už možná se více staví ty roubenky, dřevěnice, je tam někdy i mnohdy ta pec. Ale já vždycky dávám příklad. Holka modrooká, nesedávej u potoka, v potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Neuvěřila byste, co si představuji, že jim vydloubávají oči.
0: Já jsem si vždycky představovala samostatné oči, fakt jako, které jsou někde nad tím potokem.
1: Ano.
0: Ne, že by mě to překvapovalo, takhle jsem si to vykonstruovala a ty oči tam prostě vidím samostatně.
1: Ano.
0: A vlastně jsem taky nechápala, co to je za píseň.
1: Velice těžké to je. No, jako s dětmi malými dělám většinou rytmické věci textu, kterému dobře rozumí, protože oni, když tomu rozumí, tak se jim rozzáří oči, dokáží ten výraz v písni daleko více prodat.
0: Mm-hmm.
1: Oni jsou to veselé, jo, prostě protože ví, co zpívají.
0: Kdybych chtěla být konkrétní, s jakými písněmi teda vlastně vystartovat na úplně malé nedotčené dítě?
1: Nedotčené dítě, já je vymýšlím teda hodně.
0: Jo?
1: Já je hodně vymýšlím, anebo opravdu vybírám je mnoho teď už jim pěkných písniček, nebo hlavně vybírám texty, ale problém velký je, že děti, třeba zpěvník pro děti, a ten rozsah je většinou od C1 po G1. Nebo od malého A dokonce, protože to vyhovuje paní učitelce ve školce. Ale děti mají rozsah daleko výš. Nestalo se mi, že by některé dítě bručelo nebo nespívalo, nebo nechytlo se během roku nebo dvou do intonace. Nestalo se mi to ještě.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: paní sbormistrní Evou Ježíkovou z pěveckého sboru Mibidizou trávím dnešní dopoledne. Je to host Českého rozhlasu Ostrava. Pitváme tak trošku dětskou píseň. O čem s nima zpíváte?
1: Já třeba v poslední době, když dostanu nové děti, tak začínám třeba nějakou deklamací. Děti tomu říkají, repujeme. K tomu jsem taky přišla trošku i pozdější z mojí praxe. Děti jsou soutěživé a když to někomu úplně nejde, tak se trošku stáhne. Takže já, když začnu repovacím textem, který si třeba vymyslím, a je to většinou o tom, že chodí do základní umělecké školy, že třeba neučí se rády noty a něco prostě, co sami prožívají. A potom třeba naskočí nějaká písnička a když to tomu dotyčnému nejde, tak se vždycky vrátím a zarepujeme nebo zarytmizujeme něco a k všem to jde.
0: Ukážete mi, jak repujete dětskou píseň?
1: Jejda, to jsem si měla vzít více repovaček, protože já dělám jich každý rok jinak. A
0: kousíte?
1: Jejda, ty jste mě úplně zaskočila. Věřte nebo nevěřte, já mám hudbu celkem rád. Kámoš hledí do notebooku, jiný chodí fotbal hrát. Dnes tu stojím na pódiu, zaspívám vám písničky. Možná natchnu tím svým zpěvem maminku i babičky. No, tak to pokračuje.
0: Já bych to nechtěla celé.
1: Aby to bylo hlavně takový současný text.
0: Já jsem, když jste o tom začala mluvit, tak mě na pozadí běhalo. Napadá mě, tak čemu rozumí dnešní děti mobilům, tabletům? Vy to tam fakt máte.
1: No, tak člověk se musí zajímat o to, co ty děti sledují.
0: Jo.
1: Mám i vnuky, 6 vnoučků, taky vím, že ten mobil a noťas prostě k životu patří. Ale vidíte, že když přijdou do toho sborového zpěvu a rodiče chtějí, aby chodili někde, tak tam ten mobil není, že?
0: Já jsem se koukala na vaše stránky a ty děti mají příležitost zažívat zajímavé situace. Co mi třeba cvrnklo do oka, koncert s Davidem Kollerem?
1: Ano.
0: To se stane jak?
1: Tak naše škola, základní umělecká škola, pořádá takový festival a každým rokem se pozve některý host. V letošním roce to byl David Koller, loni to byl Janek Ledecký, ano a tak i pan Nohavica byl a mnozí další. Vedení školy samozřejmě hledá nějakého interpreta, který by se do toho vůbec s námi pustil, protože on jenom zpívá. Doprovody dělají žáci naší základní umělecké školy. Oddělení kytar, od kytarového oddělení doprovodí pana Kollera nějakou písničku. Pak třeba oddělení dechových nástrojů, oddělení bicích nástrojů, pěvecké sbory třeba udělají vokály, elektrické kytary a každý s něčím přispěje a ti žáci doprovází toho interpreta.
0: A co zpívají?
1: No ty písničky, samozřejmě ty hitovky. Jeho, že? Jeho. Samozřejmě, že jeho. Že ten interpret zpívá svůj repertoár, ale nemá svou kapelu. Ale kapelu mu nahrazují ty děti ze základní umělecké školy
0: od nás. Tak to teda musím říct i klobouk dolů před všemi těmi interprety,
1: opravdu,
0: kteří do toho jdou.
1: Všemi. Opravdu musím říct, že je to určitě práce, věnují tomu čas a myslím si, že ty koncerty jsou potom pěkné.
0: Kdybyste měla pro sebe, nebo pro mě teď, nějak definovat, proč to vlastně děláte? Proč vás to baví? Co je na tom toto?
1: Já to považuji za velký dar, že moje práce je můj koníček velký. To každý nemá, jo. A mě baví prostě vymýšlet nové věci. Já jsem sbormistr, který nedokáže zpívat stejný repertoár, prostě třeba 5 let. Stává se, že některé sbory to táhnou, že mají kmenový repertoár, který učí několik generací, třeba 10 písniček a furt dokola. Já to nedovedu. Já jsem takový člověk trošku neposedný, netrpělivý a ráda objevuju nové věci, nové skladby, nové skladatele, prostě nové nápady a mě to hrozně baví, jo. A ty děti mají rády nové věci, nové harmonické postupy, jo. A moderní, to by se divila, jak je to některé prostě baví, jo. Samozřejmě musíte se někdy vrátit i k nějakému českému klasikovi, protože v cizině musíte předvést něco svého českého. A to já vždycky trošku zabrousím do těch starých kancionálů, protože ty jsou fakt české. To jsou poklady textové Jana Amose Komenského.
0: Vyrůstání na faře možná asi předurčilo to, že jste to, co jste.
1: Je to možné. Moji rodiče byli velice pracovití lidé. Moje maminka byla učitelka, výborná učitelka. Velmi obětavý, pracovití, optimističtí. Takže já jsem měla velice šťastné dětství, i když ta doba byla všelijaká.
0: No to teda nakukujeme. Tak jsem ráda, že můžu. S paní Evou Ježíkovou se vyprávím.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Eva Ježíková, sboromistrně pěveckého sboru Mibidizu, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Váš příběh začíná v dětství na faře ve Valašském Meziříčí.
1: No, ve Stříteží nad Bečvou, tak.
0: Na faře, pardon, a ve Valašském Meziříčí jste teď. Co to je za kraj? Hele, když se bavíme o těch Valaších, tak co na těch Valaších teda jako je to?
2: Valaši jedna rodina, no, já tomu říkám. Opravdu, když se s někým potkáte, tak nakonec zjistíte, že ten je příbuzný s tím, ten je příbuzný s tím.
0: A všichni se můžete Valaši, říkat stricu.
2: Ano, stricu, takže opravdu Valaši jedna rodina, já miluju Valašsko. Já jezdívám někdy i k sestře do Čech, nebo bratra mám v Praze, ale já se tak ráda vracím prostě domů, že já to Valašsko mám ráda, i moje děti zůstaly na Valašsku. Jsem takový prostě patrý.

0: repertoár dramaturgicky, aby to k sobě šlo. A pro mě největší problém je vždycky lidová píseň. Protože chtěla bych vždycky, aby to bylo z kraje, ale aby to bylo naše a aby to bylo upravené pro náš sbor. Protože každý sbor má jiné děti a proto jsem v poslední době oslovila třeba, mám kolegu, je to Zdeněk Šimůnek, který nám upravuje některé lidové písně, anebo Jan Malina. On je tady od Ostravy. Já nemůžu vybrat žádný text, buď tam někoho zabijou, nebo to prostě smutné. Tak opravdu jsem listovala v Sušinovy sbírky všechno možné, aby to bylo pro děti přijatelné, tak nakonec jsme se shodli a pan Malina nám udělal celý cyklus lidových písní a s tím máme celkem většinou úspěchy, protože je to naše, je to valašské.
1: Ne, že bych byla expert na valašské písně, ale pár jich člověk prostě potká.
0: Určitě,
1: v životě.
0: Ano.
1: Tak přemýšlím, kterou bych mohla považovat za nějakou fakt jako veselou s neškodným obsahem. Mm-hmm. Když se Buček zelená?
0: Beskyde do potoby no, jde. Rožnovské, to už je všechno smutné. Aha. No, to je to, co já nedokážu vám hned tak říct, mm-hmm. protože říkám, já nejsem moc fanda lidových, já jich moc neumím. Většinu ti žáci moji děti o jich umí ze školy víc než já, přiznám se.
1: A mimochodem obsah písní, které jste zpívala od dětství teda v tom kostele, mm-hmm. tak to není jenom o Pánu Bohu, tam co všechno vlastně mají na zřeteli?
0: Tak církevní píseň je velice bohatá, že? Tam máte i dětské písně, mm-hmm. vlastně písně, které provází celým církevním rokem, takže vždycky si vyberete, ale když se podívám zpětně, tak s rodiči jsme byli vlastně každou neděli v kostele a já jsem se tam naučila číst, že? Já jsem se tam naučila číst, protože se to zpívalo, po maminka mi ukazovala prstíkem, takže se zpět tatínek šel na kazatelnu, já jsem si zdřímla 20 minut. To bylo takové prostě, jo, ale byli jsme každou neděli v kostele. To ve vás něco zanechá prostě. Máte nějaké zakotvení. Nehledáte v životě nějaké jiné cesty. To jsem za to vděčná, že to taková to zakořenění té tradice, protože vlastně dědeček, babička, vy velice všichni zbožní lidé. A to zakořenění, ta tradice má velkou hloubku a vy potom nehledáte nějaké alternativy, nějaké, které se ti objevují. Takže jsem za to velice vděčná, v čem jsem vyrůstala.
1: Já jsem byla moc zvědavá, do čeho všeho můžu s vámi nahlédnout. Myslím, že by se dalo nahlížet ještě do spousty komnat.
0: To jo.
1: Takže musíte přijet někdy příště, abychom to dopověděli.
0: To já myslím, že každý má něco.
1: Co vám můžu popřát nejlépe?
0: Asi. Teď mi nic nenapadá.
1: To je zajímavý, že?
0: Já se mám dobře, díky Pánu Bohu. Jsem vděčná za to. Ztrácím zrak, to je pravda. Takže možná, kdybych měla lepší oči, tak budu radši.
1: No. Nechtě vám přáno pevné zdraví a tahle ta nekonečná radost z toho, co děláte.
0: Jo, děkuji moc. Děkuji.
1: Já děkuji, že jste vážila cestu s paní Evou Ježíkovou. Jsem trávila dnešní dopoledne a opravdu mě moc těšilo. Děkuji vám.
0: Taky děkuji.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Takový byl dnešní středeční host a další pořad z cyklu Host Českého rozhlasu vám nabídneme v pátečním vysílání. Je 11:45 a dobré dopoledne ještě úplně nekončí. Máte doma seznam knížek, které si chcete přečíst, pak byste měli asi zbystřit, protože v Bohumíně dnes knihy zaplnily náměstí. Za pár korun si tam můžete narazit na opravdové literární poklady. My se tam podíváme za malou chvíli hned po písničce.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Prázdniny, tak to je ideální čas na čtení. A pokud navíc můžete objevit zajímavou knihu za pár korun, tak je to výlet, který potěší nejen knihomoly. V Bohumíně dnes knihovna znovu vynesla knihy mezi lidi a na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka připravila tradiční letní antikvariát pod širým nebem. Vyřezené i darované knížky tu čekají na nové čtenáře a možná i na někoho, kdo si domů odnese nečekaný literární poklad. Akce potrvá na Bohumínském náměstí až do odpoledne, no a my už na místě máme naši redaktorku Petru Pivkovou.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, dobré dopoledne. Co všechno se dnes na Bohumínském náměstí dá ulovit a jaká atmosféra mezi regály pod širým nebem panuje?
2: Krásné odpoledne, no tak je to poledne tedy. Je toho opravdu mnoho, co tady mohou si lidé odnést, protože těch knížek je neskutečné množství. Já jsem tady s paní Magdalenou Fedorovičovou, která je právě z knihovny Bohumín. Dobrý den, kolik knížek jste dnes přivezli na váš antikvariát?
3: Dobrý den, tak dneska na naše náměstí jsme přivezli okolo 3,5 tisíc knih, včetně časopisu, takže veřejnost si má z čeho vybrat.
2: No a jak to vlastně probíhá, nebo co je potřeba? Můžu přijít, vybrat si, zaplatím, a to je všechno? Prostě můžu si vzít cokoliv, co tady najdu?
3: Ano, může přijít kdokoliv, kdo má rád knihy, přijde se podívat. Máme tady sekce s literaturou pro děti, s literaturou pro dospělé i nějaká naučná literatura, takže vám stačí jenom ta chuť najít si tu svou správnou knížku, koupit si, nejnižší cena je vlastně 10 korun za kus. Potom máme takové lepší knížky, které jsou třeba i za těch 20 a 50, takže taková trošku lepší sekce.
2: No ale tak pořád jsou to takové opravdu velmi symbolické ceny, tak stává se, že tady lidé odchází opravdu s taškou knih.
3: S taškou a někteří i s bednami, i co se týče zkušenost z předešlých let, protože ta cena je opravdu symbolická, lidi ty knihy prostě mají rádi stále. Takže jestli někdo odejde s jednou, se dvěma a měli jsme tady, co si pamatuju, tak pán odcházel i snad se 30 až 40 knihami.
2: Tak možná, že se to stane i dnes. Když by to dneska k vám nestihli na antikvariát naši posluchači a chtěli to využít a zkusit, tak kdy zase mohou?
3: Další antikvariát máme naplánovaný na středu 7. října, takže jsou všichni zváni.
2: Tak já přeju, ať tady nic nezůstane do té 15. hodiny dneska a ať všechny knížky najdou své majitele.
3: Děkujeme, mějte se hezky.
2: Jak jste slyšeli, můžete sem dorazit na náměstí v Bohumíně až do 15. hodiny a vybrat si tu svou oblíbenou četbu.
0: A Petro, řekni mi, ty už jsi vybrala knížky na dovolenou?
2: No, já se teprve teď půjdu podívat, co tady je, protože jsem to ještě nestihla prozkoumat. Toho je opravdu tolik, že si myslím, že mi to zabere chvilku.
0: Petra Pivková z Bohumínského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Petro, díky a hezké poledne.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Do Ostravy se sjíždí 10 000 fanoušků elektronické hudby. Ve městě začíná festival Beats for Love a my víme více a prozradíme ve zprávách v pravé poledne.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Připraveny jsou polední zprávy a s nimi Tereza Hájková za okamžik.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Rekonstrukce školní jídelny v Jablunkově skončí u soudu. Nákupy na čínských online tržištích zdraží, začíná platit nové clo pro zásilky do 150 eur. 10 000 fanoušků elektronické hudby míří do Ostravy na festival Beats for Love. Bude oblačno s přeháňkami a bouřkami. Naměříme kolem 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Jablunkov chystá žalobu na firmu, která opravovala školní jídelnu. Radnice tak chce vymoct pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby a taky náhradu škody za obědy, které musela vařit a dovážet externí firma.
3: Mělo to být ukončeno podle dodatku a dalších posunů termínu v květnu minulého roku.
4: Podle lidoveckého starosty Jiřího Hamrozeho bylo hotovo ale až v loni v srpnu. Školní jídelna na Lesní ulici zásobuje obědy i polskou školu a další strávníky. Podle Jaroslava Zovady ze stavební firmy byl špatně zpracovaný projekt.
5: My kdybychom postupovali podle smlouvy, tak věřím, že ta jídelna by byla tak za 2 roky, možná za 3.
4: Město Jablunkov bude po firmě vymáhat pokutu a taky náhradu škody. Celkem jde skoro o 3,5 milionů korun. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Ostravská městská hromadná doprava jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Některé spoje budou kvůli prázdninám omezené až do 31. srpna. Dopravu v krajském městě stále komplikují taky výluky a chystají se i další stavební práce. Už v neděli začnou po objížďkách jezdit autobusy mezi Křižíkovou a Hornickým muzeem. A to kvůli rekonstrukci podjezdu pod železniční tratí na Hlučínské ulici. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci ode dneška připlatí. Začíná totiž platit clo minimálně 3 eura za zásilky do hodnoty 150 euro, tedy asi 3650 korun. Dohodly se na tom státy Evropské unie, které tak chtějí zabránit velkému přílivu drobných balíčků hlavně z Asie. Pokračuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šura.
6: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
2: Evropská komise vyčíslila, že do Unie loni dorazilo skoro 6 miliard drobných zásilek, převážně právě z Číny. Ostrava hostí největší festival elektronické hudby ve střední Evropě Beats for Love. V areálu Dolních Vítkovic začíná právě dnes. Na 18 scénách se během 4 dnů představí více než 550 umělců. Hned první večer bude patřit největší hvězdě, skotskému DJi a producentovi Calvinu Harrisovi. Podle produkční Magdaleny Pastrňákové je festival připravený na všechny rozmary počasí.
7: Na vedro připravení jsme, na bouřky samozřejmě taky. Máme tady náš krizový tým, máme přibližně 3 zdroje meteorologických informací, ze kterých čerpáme v podstatě 24/7 non-stop. Máme prostě krizové scénáře. To znamená, že do pár minut jsme schopni vymyslet scénář takový, který zajistí bezpečí lidem všem.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude v regionu většinou oblačno, postupně na většině území přeháňky a bouřky, ojediněle silné, teploty do 32 stupňů. V noci čekáme oblačno až zataženo, na většině území s doznívajícími přeháňkami nebo bouřkami. Postupně budou srážky od západu slábnout a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 17 a 14 stupni. Zítra přes den pak bude převážně polojasno a teploty do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Kravařích na Opavsku v ulici Ludmily Hořké srazilo osobní auto osobu na invalidním vozíku. Právě teď se to tam vyšetřuje, projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Čtyři a půl minuty popoledni, tak takové byly dnešní zprávy s Terezou Hájkovou. Zprávy, pod kterýma nám vždycky krásně zní siréna. A je to jediný důvod, je totiž první středa v měsíci a v naší zemi proběhla zkouška sirén. A teď už bude tedy zkouška hudebního vkusu. Záleží jen a jen na vás, jaké písničky v následující hodince budeme hrát. Začíná totiž hudební pošta, takže začněte vytáčet telefonní číslo 596 11 22 66 a na vaše telefonáty se těší Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní putování za písničkou začneme v Těšínském Slezsku. Vydáme se směrem k Polské Visle, ale těsně před hranicí se zastavíme. V Dolní Lištné v Třinci nás čeká paní Jarmila. Hezký dobrý den.
2: Hezký den i vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička poletí do Bystřice nad Olší, kde své krásné narozeniny slaví paní Ilonka Kahlichová z Bystřice nad Olší. Milá Ilonko, dnes je tvůj velký den, proto ho oslav s úsměvem. Ať pohoda, radost, štěstí, zdraví, boží požehnání každičký den provází, život, ať je dlouhý nekonečný sen, láska a pochopení, aby nechyběli v něm. Všechno nejlepší ti ze srdce přeje celá tvá rodina. Připojuje se rodina Valčuhova, rodina Sokolova a manželé Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Zároveň zdravíme i tvého manžela Norberta. Mějte se, pane Vladimíre, moc hezky a zase budu těšit příště naslyšenou.
1: Taky se na vás budu těšit a přeju krásné dny naslyšenou. Děkuji moc.

0: V Těšínském Slezsku jsme dneska odstartovali hudební poštu a v Těšínském Slezsku ještě chvíli zůstaneme. Míříme pod Lysou horu do Lubna. Tam nás totiž čeká Karel. Hezký dobrý den.
1: Ještě jednou vás hezky zdravím, pane Vladimíre, a zdravím také všechny posluchače. Dneska poletí písnička s přáním na Ostravici Slavce Markové, rozené Janošcové, k jejím dnešnímu svátku. Chceme popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, božího požehnání, ať se jim ve všem daří, hodně radosti, málo starostí, to přeje Karel s Věrkou, bratr Karel s Věrkou. Vám, pane Vladimíre, děkuji za vybrané písničky, přeji vám a všem posluchačům hezký teplý den.
0: Také vám přeju všechno dobré, Karle, a zase se nám ozvěte. Mějte se fajn, naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: No a teď je nejvyšší čas opustit Slezsko. Míříme Moravskou branou z Ostravy přímo na jih a zastavíme se až na okraji Oderských vrchů na Hranicku. Ve Střítež nad Ludinou nás totiž čeká Ladislav. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, jaké máte přání?
2: Prosím vás, já bych chtěl nechat zahrát písničku pro své dva syny, Láďu a Jirku, kteří dnes slaví kulatých 10 let. Kluci, jste skvělá policejní hlídka. Ať vám dnes žádná zábava neuteče a všechny narozeninové dárky bezpečně zajistíte. Máme vás moc rádi, taťka, děda, babička, teta.
1: Krásné přání a my klukům taky blahopřejeme. Mějte se moc fajn, Ladislave.
2: Děkuju.
1: Tak to bylo přání z obce plné mlýnů a teď už písnička.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
2: Za vodou, za horou.
1: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A ve 12 hodin 23 minut ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme do Místku. Na telefonu je paní Hanka. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den, pane Vladimíre. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek s přáním je pro manželku bratrance paní magistru Jaroslavu Levičkovou z Kanic u Brna, která dnes slaví svátek. Milá Jari, přeji ti za nás vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a radost od celé rodiny, rodinnou pohodu. Dále ti přejeme dobré přátelé, stálou vitalitu, čas na zálibí, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Pozdravujeme Mirka a rodinu Danušky a Mirka. Snad se uvidíme v Brně v srpnu a oslavíme naše narozeniny. Ať se ti splní, co si přeješ. Zároveň pozdravuji do Havířova paní Lapišovou, do nemocnice paní Mašteovou, do Frýdku Věrušku, do Koryčanských pasek Marušku a do Friedlandu klientky domova seniorů. Písnička je i pro ně. Pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a trpělivost a přeji vám příjemný zbytek dne a v horku šťastnou cestu domů.
3: Písnička je i pro vás. Děkuji moc, paní Hanko, mějte se hezky, naslyšenou.

0: A v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava se teď vypravíme na Valašsko, míříme do prostřední Bečvy. Právě tam nás teď čeká paní Draha. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, volá Draha z prostřední Bečvy. Chtěla bych nechat zahrát Jarce Janičkové, která má dneska svátek. Písničku, co jsme vybrali, přejeme jí hodně štěstí, hlavně zdraví. To jí přeje sestra Draha s manželem Lubošem. Tak vám moc krát děkuju za zahrátí.
0: Rádo se stalo a my přejeme všechno dobré. Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za další písničkou nemusíme taky nikam daleko, míříme na Opavsko, do krajiny malebně se klikatějící k řeky Hvozdnice. Ve Slavkově u Opavy, to je na tom kousku Moravy uprostřed Slezska, nás totiž čeká paní Anička. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Hudební dárek je pro všechny v senior centru Slavkov, kteří se narodili v měsíci červenci. A jsou to mezi prvními velice milá a hodná s dobrými nápady naše aktivizační Nadenka Šašková 61. Nasledují také velice hodné sociální Verunka Hedervary 29 a pečovatelka Tesaříková Žaneta 50. A z klientů je jediná paní Medzigalová Zuzana, která 22. oslaví krásných 101 let. Co všem jmenovaným přát, pořád to stejné a důležité, a to je zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu a radost z každého nového rána, do kterého se probudíme, že jsme a máme kolem sebe jen hodné lidičky. I to je moc důležité, láska k bližnímu. To všem, to vám všem přejeme všichni ze senior centra ve Slavkově. Vám v rozhlase moc děkuji, přeji krásný horký den a nashledanou.
1: Já vám přeju všechno dobré, paní Aničko. Mějte se tam a pozdravujte kolem sebe. Naslyšenou.
2: Ano, děkuji.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli u říčky Hvozdnice. Teď se vypravíme k Odře. Míříme do Studénky, čeká nás tam paní Zdeňka. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, vážená redakce, ráda bych poslala písničku pro radost a potěšení k dnešnímu svátku paní Jaroslavě Zapletalové ze Studénky. Milá paní Jaruško, blahopřání k svátku praví, hodně štěstí, lásky, zdraví. Posílám hudební dárek od duo Kamelie Bludný Holanďan. Pozdrav, posílám vám všem v redakci a díky za krásné pořady, které vysíláte. Vám, pane Vladimíre, děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit a hezký den do Studénky přeju.
1: Děkuji.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude houslový virtuóz Pavel Šporco.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Další písničku už bude vybírat paní Mirka. Míříme za ní do Místku. Hezký dobrý den.
4: Hezký dobrý den vám všem, i když je hrozně teplý, ale musíme už to nějak zvládat. Tak dneska jsem poprosila hodného pana Vladimíra, ať mi vyhledá písničku pro moji výbornou kamarádku paní Jarku Černou, která má dneska svátek. A v pondělí bylo Petra a Pavla, její muž se jmenuje Pavel, tak taky mušil dodatečně tu písničku. Oba dva potřebují strašně moc lásky, pohody. No zdraví, teď je to takové všelijaké, ale budeme věřit, doufat a tak jim prosím, tak poprosím, ať má hodně božího požehnání, boží síly, aby to všechno zvládli a zase se někdy uslyšíme, uvidíme a určitě to bude trošku lepší. Tak děkuju panu Vladimírovi a Jarce přeju a Pavlovi hodně sil do dalších dnů. Naschledanou,
3: mějte se krásně, naslyšenou.

0: Tak tohle byla Věra Martinová v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. No, protože čas se nachýlil, tak my před sebou máme pro dnešek už poslední přání. V pořadí 9. Míříme do Poodří, do Kujav. Čeká nás tam paní Líba. Hezký dobrý den.
1: Já vás taky zdravím. Hezký den a všem posluchačům. Dneska mají svátek Jaroslavy. Máme dvě. Jaroslava Dudova z Půlneku a Jaroslava Julínova z Ostravy. Milé Jarušky, vašemu svátku vám ze srdce přejeme hodně štěstí, zdraví a vydržte to v tom horku. To vám přeje Líba a Iluš. A vám děkuju za písničku a někdy nashledanou.
0: Budu se těšit, hezký den přeju.

Kateřina Marie Tichá uzavírá hudební poštu s datem 1. července za malou chvíli. Tady budou zprávy a po nich už se můžete těšit na rozhovor z cyklu Alex a host. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Postupovat budou ze západu na východ, takže dávejte na sebe velký pozor. Já se na vás budu těšit zase zítra na vlnách Ostravského rozhlasu. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné odpoledne na Moravu i do Slezska.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Českem projdou další silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do půlnoci. Dělníci v létě dokončí opravu lávky v Revoluční ulici ve Frýdku Místku. Ministr spravedlnosti podal kárnou žalobu na soudkyni v kauze zavražděné Viktorky. Začíná opavské léto zábavy. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na svém webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ. A právě na východě budou nejsilnější, popisuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
0: Bouřky můžou způsobit výpadky elektřiny, dopravní komplikace, ale i škody na majetku. Hydrometeorologický ústav proto doporučuje zajistit okna a dveře. Kvůli bleskům by pak lidé neměli zůstávat u vody, na kopcích anebo u osamocených stromů. Při jízdě autem je lepší zpomalit a hlavně nevýjíždět do zatopených míst. Výstraha platí do půlnoci. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze zabití 3leté Viktorky. Vedle toho chce prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí. 3letou dívku letos v březnu zavraždil její otec. Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů. Tejc pro ní žádá snížení platu o 30%. Věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně. O činnosti orgánu na ochranu dětí chce ministr prověřit, proč úřad nevznesl žádné námitky. Ve Frýdku Místku začala oprava poslední části lávky v Revoluční ulici. Nadchod proto bude do konce září uzavřený. Zúžený je taky průjezd po krajské silnici. Jak za magistrát doplnila Bronislava Rudinská-Supíková, dělníci v poslední fázi opraví věž se vstupem na lávku u obchodního domu.
3: Současné stavební práce se budou týkat především odstranění polikarbonátových desek a dalšího vybavení, otřískání ocelové konstrukce a provedení nového protikorozního nátěru. Nové opláštění vstupu na lávku bude z tahokovu a v antracitově šedé barvě, aby bylo sjednoceno s již opravenou částí lávky.
0: Zhruba 50 akcí, koncertů anebo komentovaných prohlídek nabízí v červenci a srpnu opavské léto zábavy. Podobně jako v minulých letech se pro návštěvníky otevře terasa obecního domu, arkády v parku a ožije i ptačí vrch v centru města.
4: Celý program zajišťuje opavská kulturní organizace a součástí léta zábavy jsou i oblíbené promenádní dechovkové koncerty na Dolním náměstí. Vyvrcholením bude atletický cirkus a na konci srpna hromadná cyklojízda do Krnova. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude na východě regionu zpočátku ještě zvětšená oblačnost s možností doznívajícího slabého deště. Jinak čekáme převážně polojasnou oblohu a večer se má dál vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříte kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Vítkovicích v ulici Výstavní u sadu Jošky Jabůrkové se srazila dvě osobní auta. Právě teď tam zasahuje policie. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporco je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem mi napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercury a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stone, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlí, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: pojď dál!
1: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
2: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka, já si samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuoznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní, Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queen a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těchto těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslové instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhle tu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
2: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
2: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
2: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, který mají i z toho jako houslového hlediska smysl. No, samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kde kdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
1: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
0: Nemám.
1: Vůbec?
0: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu. To znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu víceméně.
1: Hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kde kdo.
0: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
1: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
0: Přesně.
1: Ale
0: tak.
1: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
0: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Václav, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rokovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, samozřejmě, kde by to třeba nikdo nečekal, jako u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a 3 dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše 3 dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se obral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda nedala prezidentovi mandát na summit NATO. Kabinet podle něj omezil i jeho doprovod. Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Začíná dobročinná sbírka Dobré srdce Krnova. Zítra bude většinou polojasno, teploty do 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česko na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle Pavla taky vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
2: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne. Musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
0: Téměř 30 tisíc litrů vody denně spotřebují karvinské technické služby na zalévání stromů. Kvůli vysokým teplotám se starají o stromy, které ještě nemají dostatečně vyvinuté kořeny. Je jich ve městě asi stovka, dodává mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková. Zalévat se musí i květinová výzdoba.
3: Zvýšenou péči věnují zaměstnanci karvinských technických služeb především mladým stromům vysazeným od roku 2023, které ještě nemají dostatečně vyvinutý kořenový systém, ale také zeleni v květináčích a květinových záhonech, například v okolí městského domu kultury.
0: I tento rok můžou lidé přispět na dobročinnou sbírku Dobré srdce Krnova. Město sbírku dnes spouští. Letos výtěžek dostane 16-letý Erik. Má potíže s hybností, autismus i slabé srdce a bez speciálního vybavení se neobejde. Lidé můžou přispět třeba na transparentní účet. Ten najdou i s QR kódem na webu města, říká koordinátorka sbírky Blanka Krištofíková.
4: Mohou samozřejmě i do pokladničky. Pokladnička bude u mě v kanceláři na hlavní budově městského úřadu, kancelář 233. A potom budeme vybírat do pokladniček také na tom dobročinném odpolední.
0: Dobročinné odpoledne pořádá město 8. srpna.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, na většině území s doznívajícími přeháňkami nebo bouřkami. Postupně budou srážky od západu slábnout a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty je 17 až 14 stupňů. Zítra přes den pak čekejte zpočátku na východě ještě zvětšenou oblačnost s možností doznívajícího slabého deště. Jinak převážně polojasno a večer se má dál vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 ve Frýdku Místku na 47. kilometru ve směru na Rybí stojí porouchaná dodávka. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině. To je také dnes okamžik, kdy vás už z ostravského studia Českého rozhlasu ráda zdraví za všechny od mikrofonu Iveta Dadamová. Vítám vás u následujících minut a hodin našeho odpoledního vysílání. Samozřejmě vše důležité aktuální pro vás mapujeme, tak čemu se budeme věnovat, co jsme pro vás zjišťovali, není toho málo, tak se na tu nabídku pojďme podívat. Někteří řidiči se obávají nedostatku čerpacích pump na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji. Proč? Řekneme za chvíli. parky jsou oázami zeleně, zejména ve městech. Jak to vnímají v Bystřici na Třinecku? I odpověď na tuto otázku přidáme v polovině hodiny. No a jak se třeba během jednoho odpoledne stát tím, kdo vyrazí až do vesmíru? I to se od nás dovíte, regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava, redaktorka Petra Pivková. Vyrazila do Ostravy jihu přímo na náměstí. Co se tam děje, řekneme v druhé půlce hodiny. Petr Muk, Žalmana Spol a nebo třeba Richard Miller, to už je nabídka muziky a přání krásného odpoledne.

0: A na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava začínáme aktuálně. Ředitelství silnic a dálnic neprodloužilo smlouvy čerpacím stanicím na dálnici D1 v Klimkovicích a ve Vražném. Pro řidiče to může znamenat komplikace. V úseku od Přerova do Antošovic by totiž na D1 neměli kde natankovat. Více podrobností má už reportér Adam Tomáš, kterého už vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Adame, dobré odpoledne.
1: Přeji hezký den. Já jsem se dneska jel podívat do zmíněných Klimkovic a někteří řidiči mají opravdu obavy z toho, jak by se museli zařídit. Jedním z nich je třeba Lukáš.
2: Bylo by to určitě komplikace, protože by se muselo promýšlet tankování někde dřív anebo potom až dál.
1: A podobně uvažuje taky řidič kamionu Jiří.
3: Jsem vlastně z Polska do Prahy a zpátky do Ostravy, takže já tady vlastně tankuju pořád. Každý druhý den. Vždycky mám nějakou rezervu, ale špatný by to bylo.
0: Adame, tak v čem je problém?
1: Jak už zaznělo dříve, ředitelství silnic a dálnic neprodloužilo smlouvy provozovatelům. Ty smlouvy vypršely dnes. Podle firmy Montegar, která je jedním z provozovatelů, dostali od ředitelství silnic a dálnic návrh nové smlouvy, podle které by měly nemovitosti převést bezplatně na stát. Pozemky jsou totiž státu, ale samotné stavby, benzínek a infrastruktura patří těm firmám. To se jim pochopitelně nelíbí, jde podle nich o desítky milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic ale odmítlo tyto informace blíže komentovat s tím, že během jednání to prostě dělat nebude. V těch Klimkovicích ta benzínka normálně fungovala, ale je otázkou, co bude dál. Pokud by pumpa zavřela, tak by nebylo kde natankovat na skoro 100-kilometrovém úseku od Přerova do Ostravy Antošovic. Ředitelství silnic i dálnic i firmy potvrdili, že budou dál jednat. Firmy by popsali, že chtějí dosáhnout nějakého racionálního řešení, ale v případě dalších neshod jsou taky připravené se aktivně bránit. Státní podnik chce podle jejich prohlášení dobře hospodařit na státních pozemcích. Další právní kroky ale ředitelství prozradit nechtělo.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš. Adame, díky za aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Lucí Bílou a Dobrý kafe, to byla muzika, kterou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď ale pojďme na Třinecko. Zahrady kolem domů, v sousedství louky a hory na dosah. Přesto se v Bystřici rozhodli, že uprostřed obce vybudují park a ukázalo se, že to byl dobrý krok. Proč se tak rozhodli, to redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové řekl nezávislý starosta Bystřice Roman Vroubel.
2: 99 obcí ze 100 by šlo úplně opačnou cestou. By tady zasadili něco výrobního, komerčního a my jsme si řekli, ne, navzdory tomu, že máme spoustu sportovních plácků, sportovní plochy, že máme úžasnou kulturní infrastrukturu, že máme krásnou krajinu, tak my jsme v centru obce postavili Bystřický park se spoustou vzrostlých stromů, se spoustou keřů, chodníků, je tady spousta odpočívadel a máme z toho obrovskou radost, protože my to vnímáme jako místo, kde na jednom konci vstoupíte a když po půl hodině vystoupíte na místě opačném, tak máte dobitou baterku.
3: To ostatně už teď cítím. Vy mi tady ukazujete fotografii na panelu, jak to tady vypadalo. Předtím byl to takový splanělý kus nějaké louky nebo pole mezi domy, mezi ploty, že jo?
2: Navíc pod vedením vysokého napětí a v jeho těsném sousedství prostě neužitek ve veřejném prostoru v těsné blízkosti centra obce, těsné blízkosti škol a domova s pečovatelskou službou. A my jsme chtěli podpořit ten podzim života u těch našich rezidentů a proto jsme jim vytvořili prostě prostor, kde můžou trávit svůj volný čas. Tomu odpovídá i ten mobiliář, který tady je instalován a my teď čekáme na jednu jedinou věc. 2-3 roky, ať nám ten park ještě povyroste, ať si to všechno sedne, ať víme, co a jak i stran údržby. No a pevně doufáme, že se stane hojně navštěvovaným místem. To už konec konců vidíme i po tom půl druhém roce, co nám ten Bystřický park funguje.
3: Je pravda, že vlastně to těsné sousedství s domovem, s pečovatelskou službou, že jste to tomu přizpůsobili, protože pohodlná štěrková cestička, kde třeba i s chodítkem nebo s vozítkem můžou projít klienti. Takže vídáte je tady na procházce?
2: To víte, že ano. Já mám ještě větší radost z toho, že tady v hojném množství chodí děti z našich mateřinek, protože to je naprosto zásadní rozdíl. Jestli vezmete to dítě předškolního věku, tady do krásného velkého parku, kde jsou volné plochy, kde jsou louky, kde se to dítě může vyřádit a nemusíte je v rámci té pravidelné činnosti vodit po chodnících, po frekventovaných úsecích, kde je velice hustá doprava. Takže z toho máme asi ještě větší radost než z té cílové skupiny našich seniorů.
3: Dodává nezávislý starosta Bystřice Roman Vroubel z Bystřického parku Romana Kubicová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

tě bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: také Madonna na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Kromě pohodové muziky nechybí nikdy ani pár dobrých rad v našem vysílání. Věděli byste třeba, jak se zachovat v krizových situacích, třeba při útoku v budově anebo na veřejném prostranství, jak se zorientovat, co dělat nebo raději vůbec nedělat? Tak odpovědi na tyto otázky řekli v poradně Českého rozhlasu Ostrava komisař Miroslav Kolátek z oddělení prevence a Tomáš Martínek, koordinátor pro měkké cíle. Oba pánové z krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. No a pokud jste nestihli naši pravidelnou poradnu, najdete ji kdykoliv na rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nejen malí astronauti a astronautky si mohli užít své krásné dopoledne, teda odpoledne. Už se tady připravuje vesmírná dílna a na pódiu už vidím i nějakého robota, takže si myslím, že opravdu bude o co, bude se na co koukat a co si užívat. No ale co všechno se tady dneska bude dít, tak to ví mnohem lépe pan David Věžník právě z Kultury Jihu, který bude, který nám to řekne, já doufám teda. Tak co, dobrý den, co nás tady dneska čeká?
1: Dobré odpoledne všem. No, na náměstí Ostrava jich dnes zavítá strážkyně galaxie a bude mít spoustu aktivit pro menší i větší děti. No, určitě je na co se těšit. Čekají na malé i velké astronauty a astronautky neuvěřitelná kouzla. Bude se soutěžit například třeba v jízdě v létajícím talíři nebo v přenášení meteoritu. Potom přijdou na řadu robotí tance, takže i nějaká choreografie v létě. Přiletí z daleké galaxie robot Emilek a oblíbený Stitch. No a potom od 4 hodin dílničky.
0: Je toho opravdu hodně, ale já vím, že tahle akce je v rámci celoletního programu s názvem Cool Léto. Tak co dalšího tady mohou nejenom děti, ale třeba i dospělí zažít během těch prázdnin?
1: Je toho opět hodně. Máme program na červenec i na srpen. Začali jsme opékačkou už minulý pátek a ty opékačky nás čekají ještě dvě, což je v podstatě takové opékání párku za zpěvu kytary, prostě táborák uprostřed tady Ostravy jihu. Děti bych mohl pozvat určitě na letní biásek, který máme aktuálně vypsaný taky na červenec. Čekají nás ještě 4 filmová představení v kině Luna, vždy od 10 hodin dopoledne. A odrostlejší posluchačstvo bych určitě pozval třeba na naše chytré kvízy na náměstí Ostrava jich, nebo na bingo a hudební večer. Potom všechny malé i velké určitě k Rybníkům pod Hůrou 25. srpna na Hurá k Rybníkům, což bude takové vodnické odpoledne, což zase tady s vesmírnou tématikou vystřídají vodníci a vodnice. No a pak už nás čeká srpen a to o tom zase třeba někdy příště. Určitě bych řekl, pokud by vás zajímaly detaily, stavte se na náš web kultura.cz a nebo sledujte naše sociální sítě na Facebooku, na Instagramu.
0: Ještě se vraťme na chviličku, poslední věc k tomu dnešku. Dokdy se sem mohou lidé přijít podívat? Dokdy bude dnešní vesmírná akce?
1: Program bude probíhat zhruba do 18 hodin. Kvůli nejasné předpovědi počasí jsme se přesunuli pod přístřešek, takže nás nenajdete přímo v prostoru náměstí, kde jsou třeba lidé zvyklí hledat naše akce, ale kdyby náhodou začalo pršet, tak budeme uchráněni. No a rozhodně středobodem bude ta 4. hodina, kdy začnou dílničky a děti si budou moct vyrobit takovou antistresovou mačkací hračku. Takže oni ji vyrobí a pak ji můžou dát třeba rodičům, protože ty nemají prázdniny, takže ty budou potřebovat víc.
0: Tak já přeju, ať je co nejméně nervózních rodičů dneska a ať si to tady všechno užijete. Děkuji moc.
1: Taky děkuji, hezké odpoledne.
0: Jak jste slyšeli, můžete se stavit na náměstí Ostravy jih, kde vás čeká spoustu zajímavých atrakcí a zábavy v rámci astronomického, astronautského odpoledne.
2: Petro, díky moc za pozvání, děkuji za všechny informace, přeji, ať to počasí vydrží co nejdéle, příjemné pro všechny zúčastněné a loučím se. Hezké prázdninové odpoledne všem.
0: Díky moc a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Sněmovna pozměňovacím návrhem schválila omezení některých pravomocí prezidenta, kterých řekneme za chvíli, podrobnosti přidáme za 3,5 minuty. Více v 15 hodin s Terezou Hájkovou, která pro vás celé dnešní odpoledne připravuje zprávy. Do 15. hodiny ještě třeba z muziky Robbie Williams. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Některé benzínky na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji nemají platné smlouvy. Cenové stropy na benzín a naftu od zítřka stoupnou. Desetitisíce fanoušků elektronické hudby míří do Ostravy na festival Beats for Love. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Celkem 4 dálniční benzínky na Ostravsku teď fungují bez platných smluv. S provozovateli čerpacích stanic je neprodloužilo ředitelství silnic a dálnic. Pumpy ale zatím zůstávají otevřené. Řidiči se bojí problémů.
2: Bylo by to určitě komplikace, protože by se muselo promýšlet tankování někde dřív a nebo potom až dál.
3: Říká řidič Lukáš, smlouvy skončily pumpám dnes. Ředitelství silnic a dálnic se s provozovateli podle mluvčího Jana Rýdla neshodlo na nových podmínkách.
4: V této fázi nepovažujeme za vhodné komentovat další právní kroky ředitelství silnic a dálnic ani průběh jednotlivých jednání s konkrétními subjekty.
3: Provozovatelé chtějí dál jednat. Pokud by tyto benzínky na D1 museli zavřít, řidiči by neměli v obou směrech mezi Přerovem a Antošovicemi, kde tankovat. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Spokojenost s vládou od ledna pomalu klesá. Vyplývá to z červnového průzkumu STEM. Kabinet podporuje většina voličů koalice, hlavně příznivců ANO. Celkově je s ní spokojeno necelých 30% respondentů. Těch nespokojených je přes 40%. V lednu byl poměr téměř vyrovnaný. Nespokojenost se sněmovní opozicí nicméně zůstává vyšší. Podporuje ji asi pětina lidí. Nespokojených je 46%. Online průzkumu se na konci června zúčastnilo přes 1300 respondentů. Kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné má zpátky původní historickou podobu. Biskupství dokončilo opravy střechy a fasád. Kostel je známý jako šikmý kostel. Kvůli poddolování klesl o necelých 40 metrů a nahnul se o 7 stupňů. Ročně památku navštíví přes 15 000 lidí. Podle mluvčího biskupství ostravsko-opavského Ondřeje Elbla nahradili šedé eternitové tašky na střeše klasické pálené tašky, takzvané bobrovky.
5: Šikmému kostelu se tak vrátila barevná kombinace šedobílé fasády a červené střechy, jakou viděli v minulosti naši předci. Přímí pamětníci už nejsou mezi námi, tuto barevnou kombinaci ale dokládají archivní pohlednice a fotografie.
1: Ostrava hostí největší festival elektronické hudby ve střední Evropě Beats for Love. V areálu Dolních Vítkovic začíná právě dnes. Na 18 scénách se během 4 dnů představí více než 550 umělců. Hned první večer bude patřit největší hvězdě, skotskému DJ a producentovi Calvinu Harrisovi. Podle produkční Magdaleny Pastrňákové je festival připravený na všechny rozmary počasí.
6: Na vedro připravení jsme, na bouřky samozřejmě taky, máme tady náš krizový tým, máme přibližně 3 zdroje meteorologických informací, ze kterých čerpáme v podstatě 24/7 non-stop. Máme prostě krizové scénáře. To znamená, že do pár minut jsme schopni vymyslet scénář takový, který zajistí bezpečí lidem všem.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku na východě regionu ještě zvětšená oblačnost s možností doznívajícího slabého deště. Jinak čekáme převážně polojasno a večer se má dál vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě v ulici Hornopolní v křižovatce u Baumaxu se srazila 2 osobní auta. S opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přeji vám krásné odpoledne, 4 minuty po 15. hodině, to máme právě teď. Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, jak už víte z našeho zpravodajský. Karvinský šikmý kostel má novou fasádu i střechu a vrátila se mu tak historická podoba. To téma teď detailně probereme s reportérkou Martou Pilařovou. No a v polovině hodiny se zastavíme v Havířově v jednom domově seniorů. Poslechnete si, jak se třeba za svým životem ohlíží člověk, který už překročil stovku, opravdu má více než 100 let. Podrobnosti v polovině hodiny, Kabát, Valdemar Matuška nebo Cher, to už je nabídka muziky, tak krásné odpoledne z Český.

0: Valdemar Matuška v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava a další aktuální téma. Místo šedého eternitu, červené pálené tašky a nová bílo-šedá fasáda. Takovou podobu karvinského kostela svatého Petra z Alcantary, známého jako šikmý kostel, ukazují staré fotografie. A tak po opravě zase vypadá. S podrobnostmi už je v ostravském studiu Českého rozhlasu reportérka Marta Pilařová, kterou vítá. Marto, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nejvýraznější pozůstatek po zaniklé staré Karviné už je bez lešení a do pohornické krajiny září červenou střechou a bílošedou fasádou. Biskupství se rozhodlo pozdně barokní svatostánek obnovit do původní podoby z poloviny 18. století, kdy jej na místě staršího kostelíku nechal vystavět Jan František Láryš. Abych tedy byla úplně přesná, s výjimkou podoby vrcholu věže, která svůj aktuální vzhled dostala po ničivé vichřici v roce 1957. Stavební dělníci sundali ze střechy starou krytinu z eternitu a nahradili ji pálenými taškami. Obnovu popisuje mluvčí biskupství ostravsko-opavského Ondřej Elbel.
2: Nová pokrývka střechy se liší nejen barvou, ale i materiálem. Šedivý eternit nahradila pálená střešní taška zvaná bobrovka. Šikmému kostelu se tak vrátila barevná kombinace šedobílé fasády a červené střechy, jakou viděli v minulosti naši předci. Přímí pamětníci už nejsou mezi námi, tuto barevnou kombinaci ale dokládají archivní pohlednice a fotografie.
0: Marto, původní je i podoba fasády, tak jak tedy teď vypadá?
1: Ondřej Elbl už to naťuknul. Místo jednolité bílé plochy má teď kostel fasádu se symetrickými bílými a šedými plochami, přesně tak, jak to mýval dřív. Při pohledu na průčelí tak působí mnohem dynamičtěji a víc se ukazuje to pozdní baroko. Fasáda navíc potřebovala péči i z toho důvodu, že kvůli sešikmení kostela, ten se uklání na pravou stranu zhruba o 7 stupňů, působí na zdi i na fasádu různé tlaky a kvůli tomu trpí. Teď po opravě je znovu v dobré kondici. No a tím se dostávám k pohnuté historii tohoto svatostánku. To největší drama přišlo po únoru 48, kdy se pod starou Karvinou začalo těžit uhlí ve velkém, takzvaným extenzivním způsobem v sovětském stylu. A ohledy na to, jaké škody to způsobuje na povrchu, šly stranou. Kostel stával původně uprostřed lidnatého města na kopečku. Pamětníci vzpomínají, jak z něho jako děti sáňkovali. Ale začal rychle klesat, dohromady už o necelých 40 metrů. Návrší zmizelo, země se propadla a kostel teď stojí na rovince u rybníka. A je to až neuvěřitelné, že to ta stavba vůbec vydržela. A je to i tento dramatický příběh zaniklého města, proslavený knižní trilogii Šikmý kostel od Karin Lednické, který k návštěvě láká doslova zástupy lidí.
0: Marto, a co čeká turisty právě teď, tedy v letní sezóně?
1: Kromě bohoslužeb, které se konají každou první neděli v měsíci, tedy i tuto neděli, láká kostel svatého Petra z Alcantary hlavně na prohlídky. Ty biskupství pořádá spolu se spolkem Stará Karviná. O prázdninách se konají každý pátek, sobotu a neděli, a to od 10 dopoledne do 6 hodin večer. V tu dobu je vedle kostela v provozu i šikmý stánek spolku, kde jsou k dostání různé knihy, mapy a vyobrazení zaniklého města a taky rozhovory s poučeným stánkařem či stánkařkou ze spolku, který se připomínání Staré Karviné poctivě věnuje už mnoho let. Takový tip ode mě. Ve stánku často obsluhuje i někdo, kdo se ve Staré Karviné narodil a vyrůstal, dokud ještě stála, takže doporučuji se tam pustit do řeči. Navíc 3/4 z ceny vstupného na prohlídky putují na účet, ze kterého se platí potřebné opravy. Teď je například po obnově zanedbaná hrobka u kostela. Komentované prohlídky pořádá spolek Stará Karviná spolu s Ostravským informačním centrem. Termíny jsou k nalezení na stránkách Ostrava Info a je o ně velký zájem, takže doporučuji rezervaci. Jen loni šikmý kostel a jeho okolí navštívilo přes 16 000 lidí, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová. Marto, díky za všechny aktuální informace.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačka Kristýna v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď jeden hodně zajímavý životní příběh. Ne vždy totiž máme to štěstí, že potkáme člověka, který už oslavil stovku a přitom je stále vitální a rád se podělí o svůj životní příběh. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová měla toto štěstí v poslední době hned dvakrát. Poprvé navštívila paní Lucí Čimplovou v Smilovicích a nyní nám přinese povídání s další inspirativní ženou, která už oslavila 101 let a sama se vám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava také představí.
1: Šromková Jaroslava z Jižní Moravy, Jaroměříc nad Rokytnou.
2: A tam máte krásný zámek, pokud si pamatuju.
1: Ano, tak, zámek, kostel, školu, je to malé, ale všecko tam je. A taky jsem pracoval ve škole Otakar Březina, to je známý spisovatel. A tak je pohřbený na hřbitově a má tam titul Láska a jeho sestra Bolest. A i moje babička má vysvědčení s jeho podpisem.
2: Tak to je krásné. No a jak jste se ocitla tady v Havířově?
1: Ze Slezska. Dávali vojáky na Znojemsko a tím pádem se stalo, že ze Slezska a z Jaroměříc se setkali dva a dostali se tady. Mám tři děti a kde se narodili, tam patřím, i když jsem se narodila jinde.
2: A můžete nám prozradit, kdy jste se vlastně narodila, který se psal rok?
1: 25.
2: A v kterém měsíci?
1: Dubnu.
2: V dubnu. A kterého?
1: 24.
2: Na co nejraději ze svého dětství vzpomínáte?
1: Já jsem tam neměla kolem, tam byly chaloupky takový, známý děcko, prostě kamarádku. Takže já tak s tou přírodou chodila a mezi kytičkama jsem byla nejradši. No a jinak jsem tam zhřešila, jak jsem byla sama, tak mezi pšenicí pochodila a těma rukama hladila ty klásky. To se mi líbilo. S ptáčkama si povídala. Kosáčku, pojď za mnou, když jsem byla na lavičce doma. A kosáček jedným bokem, druhým bokem přiskákal kousek. No, tak takhle jsem se bavila přírodou a až jsem potom došla školního roku, 14 let tehdy, tak moje maminka měla bratra, a on pracoval v Plzni na Škodovce. Takže to byla obrovitá továrna, která znal celý svět už jako. A tak tam mě vzali, potřebovali tam v Plzni prodavačku do cukrárny s celým zaopatřením. No a tam jsem prožila válku. To nebylo zrovna hezký, když jsme pracovali. Naraz jsme uslyšeli sirénu. Tak honem, kdo měl jakýsi důležitý věcí, kufřík, tak nabral do rukou a odcházel do sklepa. Potom se objevili takový ze vzduchu, podobný jak vánoční stromky, bohužel, a do toho ho nezačalo padat. No tak jsem stála ve sklepě, padala mě vomítka na hlavu a hrozila jsem se strašně, jak tady zemřu. Potom jsem onemocněla zvláštní nemocí, musela jsem domů k rodině.
2: A kolika ti se dožila třeba vaše maminka? Taky jí bylo požehnáno tolika lety?
1: Jo, 104.
2: 104.
1: A otec 107.
0: Říká o požehnaném věku svých rodičů paní Jaroslava Šromková z Havířova, která oslavila 101 let. A co jí ještě stále dělá radost a proč si pochvaluje pospolitost v domově seniorů Luna? I to nám v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ještě prozradí, ovšem až po písničce. Teď už Marie Rotrová. Hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Vracíme se k zajímavému povídání se 101 letou paní Jaroslavou Šromkovou z domova seniorů Luna v Havířově. Redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Romanu Kubicovou, která se s ní setkala, také zajímalo, co jí stále dělá radost.
1: Co mi dělá radost, když slyším, že se něco zase vynalezlo, co pomáhá lidem od nemocí. Jinak na ty roky je to normální, ano. No.
0: A ještě mi řekněte, protože lékaři nám říkají, musíte zdravě jíst, nekouřit, nepít, cvičit, ne, abyste se dožili vysokého věku. Tak co vy si o tom myslíte?
1: No, pravda. Já bych řekla, že je to pravda. Jestliže někdo s rozumem bere tyto věci, jen jsem tam někdy a ve slabém, tak jo. Ale ten, který to využívá a jí prostě si toho dává víc, než tělo snese, tak to na to doplatí.
0: No ale vy jste se něčemu vyhýbala třeba, abyste si řekla, tak maminka s tatínkem žili dlouho, já chci taky, tak třeba nebudu jíst, já nevím, maso, vejce nebo tak.
1: Já jsem jedla všechno, ale taky v malém měřítku, nebo nás bylo 6, tak nemusíme ani velké moc jíst. Já ani nechci, ani teď ne, jenom do určité míry. Žaludek řekne dost, tak dost. A konec. No a to jako s ním s bídou půl oběda, to já nechci. Prostě mě to řekne, že je dost. A tak by to měli trochu, kdo chce se dožít, tak takhle a mít přístup ke všem lidem blízkým, aby jsme byli všichni jeden, jak jsme tady, sestry a pár bratrů. No, díky Bohu za to, že to je tady to zařízení. Já jsem tu spokojená.
0: Takže máte tady přátele a ti vás taky jako ještě drží.
1: Jo, jsme kamarádky. Většinou všechny sestřičky jsou hodné. Jako je jabko někdy zkažený, tak ostatní dobrý, tak tady jsou sestřičky sami takový zdravý jabka.
2: Já bych chtěla Jarušku Šromkovou opravdu pochválit, protože je to jedna z mála klientek, která opravdu chodí na skoro všechny aktivizace, které se nabízejí, byť ke všemu nemá úplně blízko, ale ona na ně chodí, hlavně víte proč? Protože ona ví, že to stojí vždycky práci nějakou těch aktivizačních a vždycky přijde a vždycky se snaží zapojit, i kolikrát, když to zdravíčko není úplně nejlepší, a za to si ji velmi vážím. A jsem ráda, že ji tady máme mezi náma, je velmi pozitivní, prostě je to naše sluníčko opravdu a je v kolektivu celkově oblíbená i mezi ostatníma klientkama, i mezi náma personálem. Je to prostě naše sluníčko Jaruška Šromková.
1: Děkuji.
0: Říká krásná slova o 101 leté paní Jaroslavě Šromkové, koordinátorka aktivizačních pracovnic Petra Machelková. Z Havířova, z domova Luna, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Zámecké léto.
1: Čeká nás výlet do českého ráje?
2: Je to tak, chystáte se letos navštívit některý z našich zámků? Pokud ano, můžete se nechat inspirovat právě naším zámeckým létem. Každý den vám totiž jeden z našich zámků představujeme. Navíc námi můžete vždy od pondělí do pátku krátce před 10. hodinou soutěžit. A to nejen tak o zámecké cestovatelské balíčky. Teď ale pojďme dát už slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému. Tak Františku, pojďme si to ještě jednou připomenout.
0: Zámecké léto.
1: Čeká nás výlet do českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítá mě tady kastelanka Dagmar Faměrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síň neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme

0: kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
1: To je rehabilitace Diany.
0: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
1: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
0: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápením.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Chronické kožní defekty, jako například bercové vředy a proleženiny, které vyžadují chirurgickou léčbu. Tomu se budeme věnovat v příští rozhlasové lékárně s doktorem Ladislavem Petrášem z oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.

0: každý čtvrtek po 11. hodině.
1: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
2: Za vodou, za horou.
1: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Českem projdou další silné bouřky. Jak dlouho platí výstraha meteorologů, dokdy? Řekneme za chvíli, podrobnosti za 3 minuty. V 16 hodin v aktuálních zprávách je pro vás budeme mít. No a po 16. hodině to už je čas pro humoriádu. Pozvání do té dnešní středeční přijal Otakar Brousek. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Českem projdou další silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do půlnoci. Cenové stropy na benzín a naftu od zítřka stoupnou. V Rožnově pod Radhoštěm nově jezdí mikrobus na zavolání. Začíná opavské léto zábavy. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Projdou republikou od západu na východ. A právě na východě budou nejsilnější. Výstraha platí do půlnoci, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
0: Bouřky můžou způsobit výpadky elektřiny, dopravní komplikace i škody na majetku. Hydrometeorologický ústav proto doporučuje zajistit okna a dveře. Kvůli bleskům by pak lidé neměli zůstávat u vody, na kopcích anebo u osamocených stromů. Nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzín budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun a 64 haléřů. Zdraží tak oproti dnešku o 8 haléřů. Nafta bude stát o 13 haléřů více než dnes. Litr lidé koupí za maximálně 36 korun a 74 haléřů. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. V Rožnově pod Radhoštěm a v sousední Dolní Bečvě jezdí ode dneška nová poptávková doprava. Mikrobus pro 8 lidí zastaví na 230 místech ve městě. Za jednu jízdu zaplatí cestující 15 korun. Levnější jízdné za 10 korun mají děti a taky seniori s rožnovskou seniorskou kartou. Jak si můžou objednat svezení, když nemají chytrý telefon, vysvětluje mluvčí města Adela Kousalová.
3: Jízdu seniorům objednají také naše pracovnice infocentra, a to až 7 dní dopředu. Ti pak zaplatí přímo u řidiče platební kartou. Zakoupit si ale mohou předem také papírovou kartičku na 5 jízd, i ta je k dostání v informačním centru.
0: Zhruba 50 akcí, koncertů anebo komentovaných prohlídek nabízí v červenci a v srpnu opavské léto zábavy. Podobně jako v minulých letech se pro návštěvníky otevře terasa obecního domu, arkády v parku a ožije i ptačí vrch v centru města.
4: Celý program zajišťuje opavská kulturní organizace a součástí léta zábavy jsou i oblíbené promenádní dechovkové koncerty na Dolním náměstí. Vyvrcholením bude atletický cirkus a na konci srpna hromadná cyklojízda do Krnova. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, na většině území s doznívajícími přeháňkami nebo i bouřkami. Postupně budou srážky od západu slábnout a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 17 a 14 stupni Celsia. Zítra přes den pak čekejte zpočátku na východě ještě zvětšenou oblačnost s možností doznívajícího slabého deště. Jinak převážně polojasno a večer se má dál vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Vítkovicích ulici Ruská u čerpací stanice Orlen havarovala dvě osobní auta. S opatrností projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor
1: jáda.
6: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. Já ho vítám.
7: Krásné odpoledne přeji.
6: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
7: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
1: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tech, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. Dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor. A já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl jako moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu. Tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já pro vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Já myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle zvyklá.
1: První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned, a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java, a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele, na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
0: proč si vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, ale proč si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Takže zemník vás zvoda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a mu. Pojďte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušel na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednout znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Výbor. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu prostě spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako a praotec Čech. A Franta Ringo Čech samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on ekraně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku a pá víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. to bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No, tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: aha,
4: tak to humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterce povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Vy jste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně se o to šlo.
2: Jo, ano, ty, vlastně stejný soutěží, princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těm video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tedy máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne.
1: Ne.
2: Vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
1: tón. Nastavit to. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jaké to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, ano, dobrý den, Miloš Prej, 8 vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného taky, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano, ano. Práče, tak ukázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Tom srežíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že ty, my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kavelovky, dá se to najít, ale bohužel 76 narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět. No?
3: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, ne, je tady dost telefonů.
7: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
8: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčný si řekl, no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no, tak se chlapi nesází, to vím pán, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vyspat slaný, na mě s tímhle nemůžou. On povídá, dobře, vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějaký normální, regulární úkol početní. On povídá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný povídá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on povídá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje své věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A stric Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Plná humoru na vaše přání.
5: Ano.
3: Tak to se povedlo, ano.
5: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
5: Já jsem na 9 letech s tím

0: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
1: a na tak... konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu devítiletka. A šluz.
0: Takže obdiv ke všem. No
1: je obdiv totální. Jako.
0: A přitom na tom je založen dnešní svět, že všechny ty počítače, řízení.
1: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
0: no to jo, matematika, že měla několik jazyků, ale že i do matematiky blázen.
1: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
0: My budeme taky počítat.
1: Jo, my budeme taky počítat.
0: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
1: ano,
0: se číst.
1: Ano.
0: Ale bych toho měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout, tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
1: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
0: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete, máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotwald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip humoriády.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře,
3: Bečko.
1: Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Já do Brna ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík,
1: ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobrý odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Štěrco byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš burán, dej mi burán, prosím, no, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. A to teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Takže já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On omdlívá tedy hněvem, že jsem ho tenkrát jaksi zničil, jeho beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
0: Humoriáda.
1: Hezla je strka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi burán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já netlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Hezké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit NATO dostane. V Opavě Vávrovicích je nově opravený dům služeb. Začíná dobročinná sbírka Dobré srdce Krnova. Zítra bude většinou polojasno a naměříme do 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu pro deník, že ho od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu a bude taky obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla taky zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale nejde o delegaci prezidenta.
2: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
1: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky dnes na žádost hradu změnilo. V Opavě Vávrovicích je znovu otevřený dům služeb. Je to jedna z posledních budov v této městské části, která čekala na kompletní rekonstrukci po záplavách v roce 2024.
3: Opravy stěn a hlavně poškozených vnitřních prostor stály 9 milionů korun. Rekonstrukce pomohla vyřešit některé problémy z dřívějška, třeba přestěhování poštovní pobočky přímo na radnici, dodává Miroslav Kořistka, starosta Vávrovic ze sdružení Občané městských částí Opavy. O patroníž se také přemístila oblíbená místnost pro spolky.
4: Tím pádem jsme získali, že důchodci nemusí do prvního patra a i mobilní občané a jsou v přízemí.
3: K setkávání seniorů bude sloužit také místo, kde bývala poštovní přepážka. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít pětiletá funkční období. V současnosti jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Návrh kritizovali taky poslanci opozice, označili ho za přílepek. Koaliční poslanci ho totiž navrhli v souvislosti s novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. I tento rok můžou lidé přispět na dobročinnou sbírku Dobré srdce Krnova. Město sbírku dnes spouští. Letos výtěžek dostane 16-letý Erik. Má potíže s hybností, autismus i slabé srdce a bez speciálního vybavení se neobejde. Lidé můžou přispět třeba na transparentní účet. Ten najdou i s QR kódem na webu města, říká koordinátorka sbírky Blanka Krištofíková.
5: Mohou samozřejmě i do pokladničky. Pokladnička bude u mě v kanceláři na hlavní budově městského úřadu, kancelář 233. A potom budeme vybírat do pokladniček také na tom dobročinném odpolední.
1: Dobročinné odpoledne pořádá město 8. srpna.
0: Počasí.
1: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Zítra přes den pak čekejte zpočátku na východě regionu ještě zvětšenou oblačnost s možností doznívajícího slabého deště. Jinak převážně polojasno a večer se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 68 u Třince na 10,5 kilometru ve směru ke státní hranici havarovalo osobní auto do svodidel. Z opatrnosti je místo průjezdné. Pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: Ano, od pondělí do pátku vždy mezi 17. a 18. hodinou také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava zhrneme Den v kraji. Jak vypadal ten dnešní s datem 1. července? Alespoň pět témata prozradím už teď. Jablunkov chystá žalobu na stavební firmu. Proč? Řekneme za chvíli. Proč se někteří řidiči obávají nedostatku čerpacích pump na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji? Také odpověď na tuto otázku dostanete dnešní Dní v kraji. Zpravodajský souhrn dnešního dne s Terezou Hájkovou ten nabídneme už po písničce. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Celkem 4 dálniční benzínky na Ostravsku teď fungují bez platných smluv. S provozovateli čerpacích stanic je neprodloužilo ředitelství silnic a dálnic. Pumpy ale zatím zůstávají otevřené. Řidiči se bojí problémů. Více v reportáži zhruba za 15 minut. Okresní soud v Bruntále dnes zprostil obžaloby bývalou manažerku státních horských lázní Karlova Studánka Soňu Kehlerovou. Podle obžaloby se pokusila zmanipulovat veřejnou zakázku na výměnu oken v lázeňském domě Libuše. Soud ale rozhodl, že se neprokázalo, že by čin spáchala. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se na místě odvolala. Jablunkov chystá žalobu na firmu, která opravovala školní jídelnu. Radnice tak chce vymoct pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby a taky náhradu škody za obědy, které musela vařit a dovážet externí firma. Celkem jde o skoro 3,5 milionu korun. I tomuto tématu se budeme věnovat v následujících minutách. Ve Frýdku Místku začala oprava poslední části lávky v Revoluční ulici. Nadchod proto bude do konce září uzavřený. Zúžený je taky průjezd po krajské silnici. Jak uvedla za magistrát Bronislava Rudinská-Supíková, dělníci v poslední fázi opraví věž se vstupem na lávku u obchodního domu. Kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné má zpátky původní historickou podobu. Biskupství dokončilo opravy střechy a fasád. Kostel je známý jako šikmý kostel. Kvůli poddolování klesl o necelých 40 metrů a nahnul se o 7 stupňů. Ročně památku navštíví přes 15 000 lidí. V ostravských Dolních Vítkovicích začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě Beats for Love. Na 18 scénách se během 4 dnů představí více než 550 umělců. Už dnes večer například jeden z nejznámějších světových DJů Calvin Harris.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Bílý květ a Miroš Birka ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a začínáme na Jablunkovsku. Přímo Jablunkov totiž chystá žalobu na stavební firmu, která opravovala školní jídelnu. Dnes jsme vás už informovali o tom, že o postupu rozhodli na posledním jednání zastupitelé. Podle radnice firma nedodržela termíny a některé části budovy nejsou kvalitně postavené. Jablunkov proto přišel o miliony.
1: Projdeme asi tady nekupit. Jo, tady vznikají třeba praskliny, jo, na ty podlaze, jo, to je, no, teď tam tady v některých místech, jo, takže to je ten spor, který vlastně
2: S lidoveckým starostou Jiřím Hamrózem procházíme novou kuchyní. Školní jídelna na Lesní ulici zásobuje obědy i místní polskou školu, taky charitu a cizí strávníky. Denně jde o tisícovku jídel. Rekonstrukce budovy měla skončit v květnu minulého roku. Stavba se ale protáhla až do konce loňského srpna. Pokračuje starosta Jiří Hamrózy.
3: My jsme za tu dobu museli dovažet jídlo externí firmou, takže toto jsme museli doplatit z vlastních zdrojů.
2: Městu tak vznikly další náklady, které chce, aby firma zaplatila. Radnice reklamuje taky špatně provedené části. Stavební firma odmítá, že by za nedodržení termínu nesla odpovědnost pouze ona sama. Nedostatky byly hlavně v projektové dokumentaci, říká za firmu Jaroslav Zovada.
4: Já jsem za 30 let praxe nezažil tak špatný projekt, jako pokud máte 5 změnových listů a 30 rozpočtových změn a ten jeden rozpočet třeba má i 30 položek.
2: Firma pak měla provést i další práce, které město proplatilo. Firmě už ale zastupitelstvo neschválilo další čas, aby vše stihla. A právě proto nedodržela termíny.
4: My kdybychom postupovali podle smlouvy, tak věřím, že ta jídelna by byla tak za 2 roky, možná za 3.
2: Město Jablunkov bude po firmě vymáhat pokutu za nedodržení termínu a taky náhradu škody za náhradní obědy. Celkem jde o skoro 3,5 milionu korun. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A pojďme se věnovat dalšímu aktuálnímu tématu. Posloucháte Den v kraji a jaký byl ten dnešní v Moravskoslezském, to pro vás mapujeme. Ředitelství silnic a dálnic neprodloužilo smlouvy čerpacím stanicím na dálnici D1 v Klimkovicích a ve Vražném. Pro řidiče to ale může znamenat komplikace. V úseku od Přerova do Antošovic by totiž nemohli na D1 natankovat. Už dříve v našem vysílání jsem se na podrobnosti ptala reportéra Adama Tomáše.
1: Já jsem se dneska jel podívat do zmíněných Klimkovic a někteří řidiči mají opravdu obavy z toho, jak by se museli zařídit. Jedním z nich je třeba Lukáš.
2: Bylo by to určitě komplikace, protože by se muselo promýšlet tankování někde dřív anebo potom až dál.
1: A podobně uvažuje taky řidič kamionu Jiří.
3: Jsem vlastně z Polska do Prahy a zpátky do Ostravy, takže já tady vlastně tankuju pořád. Každý druhý den. Vždycky mám nějakou rezervu, ale špatně by to bylo.
0: Adame, tak v čem je problém?
1: Jak už zaznělo dříve, ředitelství silnic a dálnic neprodloužilo smlouvy provozovatelům. Ty smlouvy vypršely dnes. Podle firmy Montegar, která je jedním z provozovatelů, dostali od ředitelství silnic a dálnic návrh nové smlouvy, podle které by měly nemovitosti převést bezplatně na stát. Pozemky jsou totiž státu, ale samotné stavby benzínek a infrastruktura patří těm firmám. To se jim pochopitelně nelíbí, jde podle nich o desítky milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic ale odmítlo tyto informace blíže komentovat s tím, že během jednání to prostě dělat nebude. V těch Klimkovicích ta benzínka normálně fungovala, ale je otázkou, co bude dál. Pokud by pumpa zavřela, tak by nebylo kde natankovat na skoro 100-kilometrovém úseku od Přerova do Ostravy Antošovic. Ředitelství silnic i dálnic i firmy potvrdili, že budou dál jednat. Firmy mi popsali, že chtějí dosáhnout nějakého racionálního řešení, ale v případě dalších neshod jsou taky připravené se aktivně bránit. Státní podnik chce podle jejich prohlášení dobře hospodařit na státních pozemcích. Další právní kroky ale ředitelství prozradit nechtělo.
0: Situaci kolem čerpacích stanic na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji dnes pro naše vysílání sledoval reportér Adam Tomáš.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: na lidské schránil.
1: Lidé v Krnově mohou ode dneška přispět do sbírky Dobré srdce Krnova. Vybrané peníze ty půjdou letos na vybavení pro Erika. Od narození ho totiž doprovází zdravotní problémy. Bez různých pomůcek se Erik, ale i jeho rodina neobejdou. Scházejí jim ale peníze více teď v Dni v kraji.
2: Dobrý den.
3: Máme tady dva pejské kopuléta. A máme Erdiu.
2: Já jsem teď vyšel do prvního patra, do jednoho z bytů a přivítala mě Lucie Pospíšilová a její manžel Jarek Pospíšil.
4: To začalo tou srdeční vadou, potom porucha tuči, autismus, porucha středouší, protože má vlastně zužené porucha imunity, on vlastně to má opravdu hodně prostě patra. No. A tím, že teďka v té pubertě více roste, tak má ty kosti hodně, hodně řídké a kvůli tomu vlastně jsou ty problémy.
2: Manželé Pospíšilovi přiznávají, že péče o syna je někdy náročná.
5: Tím, jak má malou hybnost těch kyčlí, tak po záchodě ho musíme dostat do koupelny, aby jsme ho aspoň osprchovali. Takže jsme si vyrobili vlastně stupínek a na ten stupínek si stoupnu já a vlastně celou jeho 60-kilovou váhou si ho přehodím přes rameno a dopomůžu mu do té vany.
2: Co by vám pomohlo v té péči? Co byste vlastně potřebovali?
4: Je to hlavně úprava toho bytu. Takže je to převážně o úpravu té koupelny, aby byla bezbariérová.
2: Celá domácnost ale žije pouze z jednoho platu, protože Lucie se musí starat o jejich syna. Sbírka je tak jediná šance na to peníze získat a jak můžou lidé přispět, už mi vysvětluje koordinátorka projektu Dobré srdce Krnova Blanka Krištofíková.
6: Mohou samozřejmě do pokladničky. Pokladnička bude u mě v kanceláři na hlavní budově městského úřadu, kancelář 233.
2: Lidé můžou přispět na transparentní účet a taky pomocí QR kódu, který najdou na stránkách města Krnova. Součástí dobročinné sbírky je taky dobročinný den, který bude v první polovině srpna a i tam budou k dispozici pokladničky na přispění. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Od pondělí do pátku vždy po 17. hodině posloucháte zpravodajský souhrn s názvem Den v kraji. No a jak už jsme vás dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava také informovali, Ostrava hostí hudební svátek pro příznivce elektronické hudby. Festival Beats for Love hlásí, že má téměř vyprodáno. Do areálu v Dolních Vítkovicích míří 10 000 lidí. No a připravuje se na ně celé město, včetně hromadné dopravy, která musí pro návštěvníky fungovat i během letních výluk.
1: Skotský DJ Calvin Harris je autorem písní pro ty největší popstars, jako je Dua Lipa nebo Rihanna. Pro Ostravu chystá velkolepou show hned na úvodní večer Beats for Love.
2: Do Evropy jezdí opravdu zřídka. Naposledy tady byl tak, nevím, 15 let zpátky. A letos ho máme tady hnedka první den, takže čekáme opravdu obří zájem a doufáme, že všechno klapne s tím počasím.
1: Říká produkční festivalu Magdaléna Pastrňáková s tím, že areál je připravený na horko i na bouřky. Stín můžou návštěvníci hledat i mezi novými originálními dekoracemi. Třeba ostravská sci-fi verze kamenného kruhu v anglickém Stonehenge.
2: Bude kolem něho hromada dýmů, mlhy, světel. Letos obecně si hodně hrajeme se světly, takže se snažíme ten areál hodně rozsvítit, hodně podpořit tu atmosféru, ať má každá z těch zón tematických prostě svoji nezaměnitelnou atmosféru a chuť.
1: Jedním z nových zážitků bude i postapokalyptická vesnice uprostřed areálu. Dokonalé kulisy konce světa zabydlí herci v kostýmech. Podle principála ze souboru Konvoj Petra Vaňka nechtějí děsit, ale bavit a vyrazí i mezi návštěvníky.
3: Nás uvidí v pohybu, uvidí, uslyší ty stroje, budeme dělat nějaký hluk, budeme bubnovat a bude to vypadat prakticky jako tažení na dobití dalšího města nebo cizího ležení. Cesta za zdroj, dalo by se říct.
1: Zazní spousty rytmů a žánrů a během festivalu symbolicky ožije i vyhaslá vysoká pec. Aby se 10 000 návštěvníků dostali vždy tam, kam potřebují, posílí dopravní podnik Noční spoje. Tramvají bude v noci jezdit mnohem víc a taky výluky kvůli opravám kolejí a podchodů si dají do neděle přestávku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Po mnoha tropických dnech a opravdu extrémních teplotách i v Ostravě také zapršelo. Jak to ale vypadá s počasím v celém kraji a jak to bude vypadat dále? To vše na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava teď proberu s Tomášem Ostrožlíkem z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tomáši, hezké odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Část toho dnešního dne opravdu byla opět velmi intenzivní, co se týkala teplot, přesto teď už prší. Od čtvrté hodiny v Ostravě, jak to vypadalo v celém kraji?
1: Tak bouřky se začaly vytvářet v odpoledních hodinách nejdříve na Jablunkovsku nebo spíš Třinecku, byla první bouřka, tam mohlo spadnout i kolem 40 mm srážek, no a pak během čtvrté, páté hodiny se bouřky rozšířily na větší část oblasti Beskyd, no a za chvíli na to pak do centra Ostravy, Bohumínsko, Frýdecko, Novojičínsko. Teď jsou právě nejsilnější bouřky na Novojičínsku, Bělotín, hranice na Moravě, tam jsou i 2 cm kroupy. No a při srážkách třeba v centru Ostravy spadlo skoro 60 mm a pravděpodobně tam byly i nějaké problémy s vodou. Teď už v těchto místech bouřky slábnou, ustávají, protože energie se vyčerpala, ochladilo se. No a teploty ty z těch 32 stupňů a 33 tady v Porubě klesly na 18 až 20 stupňů. Vítr ten v bouřkách byl čerstvý, z nárazy až kolem 90 km v hodině, takže někde pokácel i stromy nebo větve, ale teď se vítr začíná uklidňovat.
0: Ten teplotní skok byl opravdu výrazný, ale věřím, že většinou vítaný. Jak to bude pokračovat dále? Jaké počasí nás čeká v dalších hodinách v noci a zítra?
1: Tak bouřky, které jsou nyní, řekněme, v centrální části Moravskoslezského kraje, se budou ještě do první poloviny noci zvolna rozšiřovat směrem k západu, takže by mohly později zasáhnout i nízký Jeseník, případně dále do Olomouckého kraje, na východ směrem k Jablunkovu nebo k Beskydům. Tam bude spíš o nějaký už déšť po bouřkách, tam by už se extrémní srážky neměly vyskytovat. Teploty, ty budou stagnovat kolem těch 18 stupňů. No a pokud jde o počasí v druhé polovině noci, tak srážky budou spíše na jihovýchodě, to znamená Frýdecko, Beskydy, Těšínsko. Tam může jít stále o, řekněme, slabý nebo mírný déšť, který bude ustávat až během zítřejšího časného dopoledne. Zítra, tedy jak jsem vzpomenul, na tom jihovýchodě zpočátku velká oblačnost, doznívající srážky, ale postupně od západu spíše oblačno, polojasno a přehánky jen v Jeseníkách ojedinělé. Teploty zítra zůstanou již pod 25 stupni, 21 až 25, na horách kolem 16 a vítr zítra severní, mírný 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy čtvrtek, alespoň stručně.

0: Mě ty další dva dny zůstanou ty nižší teploty, to znamená jen nad těch 20 stupňů, jak to bude vypadat?
1: Ano, zůstanou v pátek od západu slabá studená fronta, v dopoledních hodinách možnost přehánky, jinak spíše oblačno, teploty ráno kolem 15, odpoledne do 24 a mírný severozápadní vítr. V sobotu tam bude polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, ranní teploty kolem 12, odpoledne opět do 24, no a v neděli pravděpodobně od západu půjde frontální systém, takže opět hodně oblačnosti, postupně přehánky nebo občasný déšť, teploty kolem 24 stupňů.
0: Takové počasí nás čeká v dalších dnech v Moravskoslezském kraji. Já za tu předpověď děkuji dnes Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný podvečer.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Takový byl den v kraji s datem 1. července a kterým tématům se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme věnovat zítra. Ostravská vysoká škola báňská otevírá nový obor, který propojuje strojírenství a energetiku. Strojaři budou umět svařovat, opravovat speciální zařízení a uplatnění najdou například při dostavbě nových jaderných zdrojů v Dukovanech. Silnice mezi přehradami Žermanice a Těrlicko na Frýdecko-Místecku, ta je opět průjezdná. Před necelými 2 lety ji zničili povodně, sesunul se svah a s ním i polovina cesty. Řekneme vám zítra více o tom, například, že auta i cyklisté už jezdí po novém asfaltu. Dalším tématem bude nelegální skládka. I pomocí dronů chce Bohumín bojovat s lidmi, kteří neustále vozí odpady do přírodní lokality Heřmanické Rybníky na pomezí Bohumína a Ostravy. Podle radnice se tam neustále objevují kusy pneumatik, kabelů nebo i stavební suť. A ještě jedno téma, v Rýmařově se také zastavíme u kaple v Lipkách. V Bílovci pozveme do expozit zámku a chybět nebude ani naše nová čtvrteční rubrika Poklady z muzejního depozitáře. Tentokrát bude věnována legendárnímu prvorepublikovému kávovaru Lamka, který můžete vidět ve vitríně Ostravského muzea. Více určitě zase zítra. Pro dnešek den v kraji končí, ale já přeji příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labirint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Hasiči v Moravskoslezském kraji zasahují na desítkách míst kvůli přívalovým dešťům. Opozice spolu s řediteli veřejnoprávních médií vyzvala vládu k diskuzi o financování médií. Šikmý kostel v Karviné má po opravě novou střechu i fasádu. Zítra bude většinou polojasno, naměříme do 25 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Hasiče napříč krajem zaměstnávají následky bouřek, zasahují u desítek případů. Většinou jde o odstraňování popadaných větví nebo o čerpání vody ze zatopených prostor. Problémy jsou teď hlavně v Ostravě, říká mluvčí krajských hasičů Tomáš Čáp.
4: Na Slezské na ulici Muglinovská by se mělo jednat o nějakou zatopenou křižovatku a na ulici Varenská Novinářská by to snad mělo být nějaký neodtýkající kanál u nákupního centra. Ty události teďka postupně budou přibývat, protože samozřejmě ti lidé jsou teď schovaní. Jak to odezní, tak oni samozřejmě začnou vylezat a zjišťovat případné škody.
2: Opozice a šéfové médií veřejné služby chtějí s vládou jednat o financování České televize a Českého rozhlasu. Ředitel rozhlasu René Zavoral to dnes řekl po společné schůzi. Té se nezúčastnil nikdo z vládní koalice. Opoziční politici plánují blokovat snahy vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Zavorala by ještě před projednáváním novely mediálního zákona měla proběhnout veřejná diskuze.
5: To, co během té schůzky s představiteli opozičních stran padlo několikrát, je opravdu snaha o to, aby taková veřejná debata vznikla. Jsme utvrzováni, že ta veřejná debata tady bude, ale my nepovažujeme za dobré, aby veřejná debata byla až v průběhu toho samotného už legislativního procesu, ale měla předcházet samozřejmě celému tomu balíkonu, celé té přípravě.
2: Jak opozice, tak i obě média chtějí, aby vláda zachovala současný systém televizních a rozhlasových poplatků. V dnešním společném prohlášení ho označili za funkční a zaručující nezávislost České televize i rozhlasu. Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné má zpátky původní historickou podobu. Biskupství dokončilo opravy střechy a fasád. Kostel je známý jako šikmý kostel. Kvůli poddolování klesl o necelých 40 metrů a nahnul se o 7 stupňů. Ročně památku navštíví přes 15 tisíc lidí. Podle mluvčího biskupství ostravsko-opavského Ondřeje Elbla nahradili šedé eternitové tašky na střeše klasické pálené tašky zvané bobrovky.
6: Šikmému kostelu se tak vrátila barevná kombinace šedobílé fasády a červené střechy, jakou viděli v minulosti naši předci. Přímí pamětníci už nejsou mezi námi, tuto barevnou kombinaci ale dokládají archivní pohlednice a fotografie.
3: Počasí.
2: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami. Zítra přes den pak čekejte zpočátku na východě regionu ještě zvětšenou oblačnost s možností doznívajícího slabého deště. Jinak převážně polojasno a večer se má dál vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na Novojičínsku na silnici třetí třídy mezi obcemi Závišice a Sedlnice havaroval motorkář. Právě teď se to tam vyšetřuje. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemný podvečer. Po 18. hodině máme 4,5 minuty. Co je ale před námi? Nejprve ostravská rozhlasová rodinka a pak si dáme také lidovou muziku v pořadu Hudba země. S Janem Rokytou v druhé půlce hodiny oslavencům popřeji hned po úvodní znělce. Vám všem ale přeji už teď příjemný poslech.
8: Ostravská rozhlasová rodinka.
7: Tak si pojďme připomenout, kdo dnes slaví svátek. Má Jaroslava, tak milé Jaroslavy i Jarky, vše nejlepší k svátku. A všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 1. července a máte důvod k oslavám narozenin.
8: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
7: A pojďme si dát rovnou první přání. Vážená redakce, prosím o hudební blahopřání pro mou milovanou vnučku Adélku Kocůrkovou z Karolinky, která právě dnes, tedy 1. července, slaví 18. narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody, úspěchu ve studiu, boží požehnání a splnění všech přání. Za celou rodinu přeje babička Jarka.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Věřím, že také s vaší ostravskou rozhlasovou rodinkou. Naše milé ostravské rádio, prosíme o písničku 1.7. První červencový den slaví svátek naše babička Jaruška. A tak bychom jí chtěli popřát ze srdce jen to nejlepší. Přejeme jí hodně zdravíčka, také štěstíčka, lásky, pohody, ať se jí stále daří. Milujeme vše, co pro nás dělá, a proto jí za to moc a moc děkujem. Všechno jen to nejlepší přeje celá rodina a hlavně vnoučata.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, vážená redakce, prosíme o směs mysliveckých písniček. Bude jen tak pro radost pro našeho dědu Radka, který slaví v pátek krásné jmeniny, ale už dnes bychom mu chtěli jen pro radost a vzpomínky poslat tuto písničku. Přejeme mu vše jen to nejlepší v životě a těšíme se na víkendové setkání. Vše jen to krásné přeje celá rodina.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A v ostravské rozhlasové rodince dávám na malou chvíli k dispozici alespoň telefonní linku 59 611 22 66.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vítám pana Mirka, který se dovolal do naší ostravské rozhlasové rodinky. Přeji hezké odpoledne, nebo už možná dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer i vám, paní Ivetko. Zdravím vás a všechny posluchače. Tuto písničku posílám paní Iloně Kudlové, která 27. oslavila své kulaté narozeniny. Jelikož jsem se nedovolal, tak jsem se dovolal dneska. Přeji hlavně zdraví, štěstí. Ona dělá na domově s pečovatelskou službou. To určitě přejou všichni, co tam jsou ubytováni.
1: Obyvatele, ano. Dobře.
2: Ano. Děkuji vám za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, také se loučím. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek na Ústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude výkonná ředitelka festivalu Colors of Ostrava Petra Řezníčková. Kdo ji před 20 lety do týmu přivedl? Jak se mění v čase požadavky účinkujících a v čem bude jiný letošní ročník? Ptát se bude Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Na prahu nového měsíce vám přeji krásný podvečer, vážení posluchači. V pravidelném pořadu Hudba země je pro vás dnes připravena pestrá svita melodií z různých částí Evropy. Naše rozhlasové mikrofony zamířily před dobrými 10 lety na festival Muzika Pura a zaznamenali zde energickou muziku z různých koutů Rumunska, kterou zahrají špičkoví hráči na panovu flétnu Lizelote Rokita a Vasile Raduku, fenomenální trumpetista pan Cyril Kostandake, věhlasný houslista Marian Alexandru se svou kapelou a skvělé kvarteto Primos Flamencos a také geniální cymbalista Marius Preda. Nechť jsou jejich skvělé výkony s pestřením vašeho podvečera na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech.

Po právě doznělém výkonu Mariusa Predy se patří aktuálně prozradit, že tento mezinárodně proslulý cymbalista v letošním roce opět koncertoval v Ostravě, a to na festivalu Žněv v Domě kultury Poklad v Ostravě Porubě. A dlužno dodat, že předvedl stejně jako před 10 lety parádně hvězdný výkon. Teď si poslechneme lidovou muziku, s níž i z níž bral Marius Preda první hudební rozum. Rumunská svita z koncertu v Ostravě roku 2015 v podání svých věrných autentických interpretů ansámbl Marian Alexandru právě teď.

Dozněl sugestivní, virtuózní, ladný a díky panově flétně i magický temperament rumunské lidové hudby od řeky Tisy na severu země až po nedozírné kukuřicové roviny u břehů Dunaje na rumunském jihu. A my teď zamíříme na jih španělský a posloucháme ensemble Primos Flamencos. Tady jsou.

dozněl výkon souboru Primos Flamencos a jejich španělské melodie. Závěrem pořadu přijměte prosím poděkování za vaše věrné poslouchání. Konec konců pořad Hudba země pro vás připravuji srdcem a s upřímnou snahou podělit se s vámi o vše hodnotné, co v oblasti etnické muziky mikrofony Českého rozhlasu natočili. Poslední tečku za první červencovou půlhodinkou udělá trumpetista Pančirel Kostandake, za všechny interprety se s vámi loučí a příští týden se naslyšenou těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Jan Rokita.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
2: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou IDESku. Cestující tak můžou s nás kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kdy jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
5: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporco je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem mi napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví, proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prima, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, já jsem se zamyslel.
0: ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A v koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, Tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech, naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: já půjdu dál.
1: Jste ve Společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
2: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. A když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika dní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslové instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník, a oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
2: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
2: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
2: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcel. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, které mají z toho jako houslového hlediska smysl. No. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu, víceméně.
0: Hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kde kdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslového virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o

0: Václav, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky R a té rockové desky Rebel s modrými houslemi.

0: Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
1: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
0: Věřím, že ano, ano. A právě a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
1: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
0: To už
1: koncertu?
0: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
1: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
0: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
1: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
0: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
1: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
0: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tedy ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako, tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
1: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se obral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
0: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských států.
3: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
2: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domu. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
5: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: U příběhu plných lásky vás vítají Carmen Majerová
7: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
6: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci, pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
7: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenicku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
3: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
4: Můžeme? I za vaší paní Roma taky?
3: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
4: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
4: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám bonbonieru a paní dáme kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
4: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
4: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď jak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
4: Dobrý, na důchod?
3: No, tak dá se říct, že výborný.
4: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak. Jako.
4: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě, tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už se sem zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi. Začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohách u třídírny a pak mě šupli na vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedatí si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil na vera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem měl za rodičeva. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech, rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku, hned jsem se na té rampě ptal kluku, protože jsem je ještě způsobení v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až Javorník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. A tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv. No, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, ale teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
4: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, tak jsme se pozdravili a říkám, tak když ses pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel, že. No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den, měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
4: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
3: Jo, jistě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zdvořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme.
4: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
4: Jo, no někdo musel být první.
5: No tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nějak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl jako ten takový ten nápad, no.
4: Josefe.
3: No tak je to trošku zjednodušený. Já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně ten takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu z těch pár hezkých dnů, no a já opak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil. Z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho a už 2. den jsem měl dopis od ní. Nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější, ale přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě sedl na vlak, protože jsem měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
4: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: Ano. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. Nikdo. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. Ale tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
4: To je úplná romantika. Josefe, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
3: No, já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé. Ale přece jenom, nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to vešlo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Nějak prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já tě miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaké to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, co jsi vdanej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžela.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problému, no bez problému. Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli starovery na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak, takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté, to už jsme měli už dávno stát někde jako ženík nevěsto. No a tak jsme se zpozdili asi o 10, možná o 15 minut, no a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíšmarja, ona nepřijala, a pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste ty první, že nejste nikdy.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: No, ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéráze člověk, taky lesák, říká, víš co, kašlej na to, ona už nepřijede, půjdeme do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstínky vybíral kdo?
5: Prstínky vybíral Běluška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude, na tom priznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželovýho tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Uh-huh. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo.
3: Jo.
4: A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořád Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc tak jak klasická, tak ta neproběhla a on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: To by se dá těžko je, co říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: Tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi intimní tady tohleto. Já říkal, pak vždycky není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problém, jich prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco, ale moc už mu to nejde.
4: No jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No a byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva. No a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no. A pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o 2 měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko, všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru 2 měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, a bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch 2 měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jenom tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. No a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu. A už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch 2 měsících, pro mě přijel dědeček zase Vrzalu a říká, nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě a odvezli mě vlastně z toho Znojma tady do Žulové. No a tady jsem byla vlastně na mateřské a on byl v Břeclavi a on za mnou zase dojížděl.
4: Ještě, že byly ty vlaky poštovní.
3: Já bych tomu, to, co nemá smysl tady rozebírat, prostě to tak bylo, ti Rusáci nám to prostě totálně potentovali, že jo, co si budeme povídat, a nejenom nám, to byly 10 000 lidí. Nicméně, to bych takhle pitval, bych řekl, že tady najednou se objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy, pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás nebyli jako pro pošťanský manžele, místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se nám Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva, vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. To jednoduché, dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána.
4: A bydleli jste?
3: A roce už jsme bydleli.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy. Život.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Život a práce zavál Josefa a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
2: To už měli dceru Pavlínu. Za 4 roky přišel na svět syn Aleš.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Prozraďte mi, jak děti změní partnerský vztah, jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech.
4: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
3: Viděla jste někdy Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil třeba ze strachu, z obavy nebo něco, nebo byl dojatý?
4: Ne, myslím, že ani ne, jako brčet nebo takhle, to ne, ne.
3: To skrývá.
4: To skrývá, možná, že to skrývá, no.
5: Chlap má brčet sám.
3: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už více jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
4: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, líbí třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají, nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, já, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
5: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně, že okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstím bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně jí, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí. A tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli. No a já, když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
3: Když se dotknu toho zaměstnání, no. Celý život pošťáci?
4: Celý život, 42 let.
3: Vy taky?
5: No, stejně. Naprosto stejně, no.
3: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého? Co se vám na tom líbilo?
4: Mě bavila jako práce s lidma. A tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milý, snažil se jim všechno tak, jak to šlo. A co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila. To nás musí bavit.
3: Co vy, Josefe, myslíte?
5: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, v uvozovkách genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durchum durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil jako postilion, jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, rozdášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola v Opavě, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v podstatě taková manufaktura. Nebyly žádné stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobrý zamíst počítače na poštu a tak dále. Když potom přišla vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
3: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám, byl tam stesk, byly tam slzy?
4: Nebyly tam slzy. Já vám řeknu, že jsem šla 3/4 roku, ještě než já jsem vlastně dva roky a čtyři měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme dvě děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet, to byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů já jsem zase takový poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila. A bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března, měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením, paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasicky šla do důchodu, protože jsem 10. narozená, tak tam to brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
3: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
5: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, zaplať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
0: Zlatá láska.
2: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
1: Zaslouží si pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
2: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat. Ježiš, co to je, kávovar? Nebo co to je?
3: Je to kávovar.
2: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
3: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
2: Aha, no děkuju moc, no teda to opravdu to je překvapení.
3: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
2: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
5: No, to je pravda.
2: Když jako manžel je takovej, no, ale já to musím přečíst ten návod všechno, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže.
3: Tak vy budete dělat kávu.
2: No.
3: A manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
5: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale.
3: Tak radost?
2: No velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný. Děkuju moc.
3: Tak to je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být. Aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
4: Ano, děkuju ještě jednou.
3: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet ty první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
4: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
3: To já mám.
4: To vy máte, tak mě to jako speciálně musím ukázat.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme. Jak se znají po 55 letech trvajícího manželství?
1: Oběma Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítal?
4: Tu tvrdou hlavu ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já se s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocný.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku jsou prudší, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelnými výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, ostře si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká. Mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku. Takže já bych se snad užárlila.
5: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě.
3: Takže by se dalo říct, že někdy tak měla výlev v scénu, že by trochu vlastně žárlila.
5: Ona to nějak reventilovala, ale bylo na ní vidět, že jí to příjemný není.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
5: Myslím, že v prvé řadě bych jak si uvedl maso, jakékoliv podobě.
4: Já jsem masová. Já prostě, kdybych mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
3: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
5: Naprosto.
3: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
5: No tak Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul.
4: Tak to jsem si teda prosadila já.
5: To bylo takový populární jméno.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás, Josef,

0: krásného na tom vztahu po tolika letech?
1: No tak, když si to jako tak promítnu, tak ta délka je celkem ohromující. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo. Jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal. Ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem jednak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úsměvem na rtech a až do večera ten úsměv vám prostě teď zvlášť v této době a v těchto jaksi vztazích, které fungují. Teď už není proč se hádat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle, když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já sport, hodně sportu, že? No a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc a světovím, že rádo se uvidíme, no.
0: Poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít pro to, aby se to manželství udrželo?
2: No, my se rádi samozřejmě pořád, jako, tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy po zlým, ale vyřešit se to dá.
1: Tak bych řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládi to každý vidí jinak.
0: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
2: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého pořád. Pořád, a když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
1: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme, no.
0: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste jí třeba nikdy neřekl?
1: Takové věd by bylo. No, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jí jako prezentoval kdykoliv a na jakémkoliv místě.
2: Já bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme, těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mamu miloval všechno a vždycky byl na moje. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastala. Vždycky ve všem.
0: Kdyby jsme se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
2: Šla bych do toho znovu.
1: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak. A možná

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
3: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně, v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
2: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarvný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
4: O zábavu se postarají hry vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
2: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartuňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siniakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru, ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jak si to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisnout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, Co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teď kávali s Voskovcem, takže my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro cenzora dali takový špeky, takový návnady. Takové věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naší hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A ty to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No, ale ty měli achilový paty, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No, a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
4: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba mě

0: někdo z kanceláře, nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, no, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občestávce, on přiletěl k nám do šatny, Voskobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co služba, neslužba, musíte se chovat, no urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, kde je za náma do šatny, zase výbuch. Čepici už neměl na hlavě. 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský a tak tož teda, pane doktor. My si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A on pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali. Agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít v šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký. A přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadá na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a schovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Pan Škutina je tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutina?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
0: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 950.
2: Z Náprstkova.
0: A, z Náprstkova. Z Fingerhutova. To je pěkná věc. To je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí. Ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? Je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak, mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No, tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že jenom hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, člověk to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky, na schůzích byl aktivní, na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. Teď, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, souroze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, tak se zvedly ruce. Aha, vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry, bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumeranků se vyhodilo děsně moc. Oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstkům, jo?
2: Tak vám děkuju.
0: Jo, to je tam u náprstku pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řek? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpffer.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na Zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Od jak živa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrať nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nichž znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libuše, Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař, jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liperta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg a Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopold.

čtvrt na devět vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vyprhaví o orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenberkovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenberku. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná, to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí. Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, Matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Friedlandu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenberkem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, Když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O 2 roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava

rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou, kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archívu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Chutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomínáte. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky, konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu téma.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, mm-hmm. protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy mm-hmm. A tak dále. No já jsem si to vzala za své krédo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, uh-huh. což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště uh-huh. Mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: zvalila
1: jsem takový raneček, uzlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli kravičky, koně.
0: Aha.
1: Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano.
1: Chlapičky,
0: ano.
1: Králíky a tak dále a tak dále. Takže uh-huh. jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. Uh-huh. Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase tý vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme byli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak měla na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: Zvířátka. No, protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení. A
0: ano, pochopení. Ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem třikrát, už po první třídě. Hmm. To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně čtyřikrát jsem byla. A tak to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji. Mm-hmm. Takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmíjí. Zmíjí obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: Naše zdravotnice, některý ty zmije utlučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na jako na preparáty prostě protijedový.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká bachyně, divoká svinka, bachyně. My jsme prostě šli a Anna nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, lizmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď kňučely ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo.
0: Jej.
1: Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně dvakrát a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do
0: toho. K Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi 3 noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, je vlastně Liponský jezero.
0: Ano.
1: Úžasný, úžasný, moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě se naučila plavat, teda velice rychle a sama. No ale prostě nezapomenutelné zážitky, ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
0: To si myslím.
1: To bylo nějaký, po nějaký čtvrtý třídě, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu
0: no,
1: nejdůležitější.
0: Tak ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vrije člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
0: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, jsem byla fakt umořená v vedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
0: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
0: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám dospělejším.
0: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Máme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zjiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
0: Tak to je dobře.
1: Už je pohodičku.
0: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj děkuju se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznova ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin, 16 minut a na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko, já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně. Mm-hmm. A víte proč?
0: No.
1: My jsme jako naši jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenovu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvést to za stodolu. Mm-hmm. A odpoledne se teďka vrátí z práce, tak to vymlátí. My jsme měli svou mlátičku, jo. Mm-hmm. A tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roku, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. a já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jen zkoušet, než do letních prázdninách.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta během té prázdniny tam někam spadla do té fůry. No teď jsem se klepal celou dobu strachy, jestli to nechytne někde po cestě. A nebo když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odpříhli jsme to, ty kravičky, tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že za pár roku stejnak ta stodola lehle popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodil blesk.
0: Aha.
1: No, takže stejnak ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: No. Mm-hmm. Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku jo, aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na našeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té půdu na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo?
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říká, bez skry a někde tam v tom náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, naše děti, nás je 5, tak myslím jediné, co jsem tak jezdil na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím, tak já jsem akorát myslím nejstarší jsou, takže si se dostával tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno.
1: Takže tak to je ty, jinak samozřejmě byly prázdniny, tak jsme pásávali taky kravičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistálo blízko nám, jak se pásly ty krabičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty krabičky, jako ty řemeny, aby je pásl. Tak se těšil, taky se podíval na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak už jsme byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk, no.
0: No jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: No. Takže Tak no, takhle moje takový prostě prázdniny, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak jo, to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, paní Zituško, taky a děkuju vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou. Zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jižoráž, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4:30. Tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Anituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem to zapomněla ani říct. A právě jsme se těšili, to samozřejmě. Mm-hmm. Babičku jsme měli vlastně místě, dvě babičky, že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Mm-hmm. Jedna byla u náměstí a druhá u nás,
0: aby
1: jsme u nádraží, jo.
0: Uh-huh.
1: No, tak jako no to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, tady, krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukali jsme z okna, jak to dědeček honem, a my jsme se s krávou slezeli. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je vedle sousedí, to byly tři kluci, my dvě, že se taky hrávali s nima.
0: Mm-hmm.
1: Když přijeli k nám, my k nima, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam. A
0: jo.
1: On se to vymýšle. On se
0: no je, já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny, a ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšili, bylo to hezký, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny, a, no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že...
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No.
0: Mm-hmm. No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili se sestrou?

0: Michal Žalman, Lohonka a spol. A divoký horský tymián. To vše tady u nás v Noční lince. A dovolala se k nám také Jarča z Friedlandu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám i tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, a chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let. A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší. Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A byli jsme šli jsme na koupaliště ve Friedlandě, když tady jsme měli. A když jsme šli na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka. No jo, ale to byla sranda. Jenomže oni nechtěli jít. No ale hned mi na mě žalovali u sestry. No jo, mami, Jarča honem nás hnala domů. Jenomže já jsem to myslela dobře, protože bouřku přitahuje voda, že jo. No a oni, že ne, říkám, no jdeme, já vás zastanu na starost, tak budete poslouchat vy mě a ne já vám. No tak poslechli, no ale pak žalovali sestře, no mamko, Jarča nás vytáhla z bazénu a honem jsme hnali domů z koupaliště. Sestra mi řekla, dobře vás vytáhla, protože měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí, když budete s ní. No tak jsem říkala, lidi, a pak od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará, jako ta 9letá neteř, a povídala jim tak, jako sestry kamarádka, no vidíte, holky, já už má rozum, takže musíte jí poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout. Tak ji pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí, tak jsme jezdívali k babice na hartu, chodili jsme na seno, na louku, otáčet seno, pak jsme, když se zbíhalo jako k dešti, tak honem se sbírat seno, jo, schrabat a dát ho do kupek a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakaři. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda u harty. No tak jsme museli přestrať. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to zase dělali v Kunaticích. I na seno, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli dospělí, tak už museli rodiče za nás, protože jsme chodili do školy, že jo. No tak mamka chodívali na velikánskou louku k Frejdovi tadyhle dolů v Kunaticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže aby byl na zimu do sena,
0: jo.
1: Aby se mohli krmit.
0: takže máte spoustu vzpomínek a zážitků.

0: zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
1: No, letos teda ne. Letos jedou, jako neteři pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo?
0: Jasně.
1: Mají si vnoučata.
0: Už je to
1: jiné. Takže já jako... už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdím, no a pak se zase sejdeme příště, no. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi,
0: no.
1: Že mi dneska gratuloval, bylo 12.4, když jsem volala na donoční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás v rodině jich 7.
0: Jejej, no a tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
1: Děkuju, děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy.
0: Ano.
1: Jedna má tady, jako, bydlí, má tačku tady naproti mě, jak vodený kousek.
0: Ano.
1: Jedna učitelka učí, to se taky jmenuje, takže to mám hodně známých. A jedna byla ještě v Liberci z učiliště, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
0: Jo.
1: Takže nás jich je hodně, co znám.
0: Jasně.
1: Ale v rodině jich nás je 7. Ve Frýdantě jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
0: Takže oslava velká určitě byla.
1: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mě SMSky, kamarádi a to, a přes rozhlas mi dneska hráli taky.
0: No tak.
1: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckýho, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tady děkuju za gratulace.
0: Není vůbec zač, já děkuju za návštěvu, Jarčo, přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, uctivá poklona, teď mě nenachytáte. Ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kostí. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jich do duše a on je to docela obyčejný krokodil a nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva, než věrnou ženu.
3: No, dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena.
2: To znám.

0: To znám.
1: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skříňku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
1: Cože? Jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
1: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Nekřičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
1: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě laskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
1: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, nedáte.
1: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrč.
1: Pane, co jste si to dovolil?
2: Co pak?
1: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
1: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vztek.
1: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne, ne, ne.
1: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
1: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte. S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu ti a to šarát.
3: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co jsi nám to udělal. Je mi zlé, pomožte. Dech se mi svírá.
1: Co jste to? Vždyť on snad do čista. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
3: A všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
1: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
2: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
1: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
2: Co jste to řekla?
1: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
2: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
1: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
2: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
3: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
2: Rozumíte, rozumíte, chci se s vámi střílet.
1: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a bíčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
2: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
1: Vy medvěde, medvěde.
2: Já chci souboj.
1: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
2: Ano, přeju a hned.
1: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
2: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nejsem žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já ti patřila ve stvoření? Nic takového pro mě neexistuje.
3: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet?
2: Ano, střílet se bude. Souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost. Emancipace. Odstřelím ji už z principu. Ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je ale, jak přijela moje vyzvání. Zčervenala očí, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím poprvé v životě.
3: Tatičku, odejdi prosím tě o to.
2: To je ale, ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
3: Tatičku, na, poslechni mě, odejdi.
2: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
1: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít... Ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
3: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
2: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, taky to správně zamhurte. Jedno oko. Bože, ta má oči.
1: Takhle? Je to takhle dobře?
2: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhněte kohoutek a tím prstem dovolte.
1: Prosím.
2: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte... Nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
1: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
2: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
1: Do vzduchu? A proč?
2: Protože ostatně to je moje věc.
1: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
2: Ano, dostal.
1: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
2: Protože se mi líbíte.
1: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
2: Dobře, dobře, pojďme tady.
1: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
2: Poříšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl jako děl, samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
1: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
1: Nechoďte ke mně nebo vystřelím.
2: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
1: Jděte pryč! Ještě krok a střelí!
2: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic. Řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně. Chcete se stát mou ženou?
1: Já chci souboj. Jdeme se střílet.
2: Já jsem se zbláznil. Zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák. No.
1: Puste mě. Okamžitě mě pustí.
2: Já nemohu. Já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
1: Jestli mě nepustíte,
2: ale
1: já budu křičat.
2: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
1: Luko, pomoc!
2: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
1: Nechte toho člověče.
2: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízí vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
2: Ano?
1: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver. Otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte.
2: Tedy s Bohem.
1: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
2: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentič. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musí platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
2: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
2: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
2: Neodpustím.
1: Já tě ne. Nena.
3: Tak rychle, pojďte. Je to Lupič. Kde je ten holá? Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
0: Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sáhají až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic, to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu, napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není
1: možné. Co je ti? Koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně... krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš. Ty
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty...
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy, jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže... Kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. No, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! Jsou ty nejkrásnější hřebeny na moje vlasy.
2: Nebleč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebleč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime. Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík-tík-tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebreč, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici opilou stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4-taktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: se pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore. Zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra?
3: To je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo?

0: Nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
1: Tak to jo.
0: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kusek. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
0: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
0: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
0: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání.